0: víte, co to znamená?
1: Ano!
2: Ano!
1: Free Radio bude opět hledat majitele ztracené 5000ové bankovky.
3: Buďte na pozoru.
1: A to už velmi brzy.

kultovních retro hitů v brněnském éteru si vylaď každou neděli po 17. hodině na 107 FM. Retro Party Free Radio. Dobrý energii. Dobrý energii. S tou nejlepší taneční muzikou. Free Radio 107 FM.

Hezký den a příjemný poslech přeje Free Radio. Já jsem Lukin a přináším aktuální přehled novinek z hitparády 107. Fríčka. Novinka číslo 1. Sony Fodera, Becky Hill, Say Something. Novinka číslo 2. Madrid, Faruko. Třetí novinka hitparády je Robin Schulz, Watermat, Take It Slow, Bullet. A čtvrtá novinka hitparády je Dominika Mirgová, Kali

0: zní aktuální novinky hitparády 107 Frýčka a vy pro ně můžete kdykoliv non-stop zahlasovat na freeradio.cz/top107.
1: Hitparáda Freeradia a Lukáš Bartl.
2: Freeradio 107 FM.

0: Nevíš, čím si vylepšit neděli?
1: Pojď, vezmu tě na chvíli zpátky do devadesátek.
2: Je-li bo DJ Bobo? Nebo co bys řekl na Pufendor?
0: Teď už vím, jak na to. Pro ještě lepší den je tu retroparty s Markétou Hůčkovou.
2: Každou neděli si na Free Radio hrajeme od 17 do 20 to nejlepší z retra.

0: víte, co to znamená?
1: Ano!
2: Ano!
1: Free Radio bude opět hledat majitele ztracené 5000 bankovky.
0: Buďte na pozoru.
1: A to už velmi brzy.
3: Nastraž uši. Tahle novinka si zaslouží.

0: Nevaž se, rozvaž se. Jara teatra, ty rá teatra. Popokate peto. Mrně v Brně, vrní v Trní. Žiho brní Brňavka. Trénuj s námi a mluv plynule. Každý všední den po 13. hodině. Nevaž se, rozvaž se.
1: Za mě nevyslážu, to je jazyčisko.
0: Jazyková rozcvička s Free Radiem.
2: Nastraž uši. Tahle novinka

Jeďte, jeďte moderním vlakem Českých drah. Jeďte, jeďte moderním vlakem z Brna do Prahy a zpět. Pohodlně v nejnovějších soupravách. A přes den každou hodinu. České dráhy. Milujeme vlaky.

Nejvíce kultovních retro hitů v brněnském éteru si vylaď každou neděli po 17. hodině na 107 FM. Retro Party Free Radio. Free Radio. Free Radio. Free Radio.

0: Becky Hill a Jason Status. Becky Hill a Jason Status. Čusté, Chick Style a John. Čusté, Chick Style a John. A který je ten tvůj?
1: Nech si ho zahrát od pondělí do čtvrtka po 17. hodině.
0: Freebox Free Radio. Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti kilo za 74,90. A kofola 2 litry s apkou pouze za 21,90. Albert. Dle srovnání k 26.8.
2: No, tak kam o víkendu? Koupák, hory nebo něco nového?
3: Co třeba na delfíny?
2: Do zoo?
3: Kde pak? Na Summer Tech Days od BYD.
2: Myslíš ten nový Dolphin G s dojezdem přes 1000 kilometrů?
3: Přesně. A můžeš vyzkoušet i dalších 10 modelů od BYD. A díky financování 50 na 50 zaplatíš polovinu teď a zbytek až za rok se zvýhodněným úrokem.
4: Summer Tech Days od BYD. Více na byd.com.
5: Auto Pokorný. Prodej a servis vozů BYD. Navštivte nás v brněnské Olympii nebo na bydvbrně.cz.
6: Nastraš uši. Tahle novinka si zaslouží.

Rádia. Zpátečka Frýčka. 1999.

0: Free Radio. Lukyho vtípek. Lukyho vtípek.
1: Časy se mění. Dřív přišel zloděj a zakřičel peníze nebo život. Dneska přijde zloděj a řekne a tady mi to dvakrát podepište.
0: Lukyho vtípek na Free Radio.

0: Už máte svou Kaufland Card Extra v mobilu? Protože já jo. A tohle vás bude bavit.
1: Vážně? A co umí?
0: No přece extra slevy, kupóny, odměny, výhody i soutěže.
1: Objevte s námi svět extra výhod z Kaufland Card Extra. Více na kaufland.extra.cz. Kaufland.
2: Hledáte stabilní práci s férovou mzdou a skvělými benefity? V Lidlu právě nabíráme nové kolegy a kolegyně. Obsazujeme pozice od brigádníků a prodavačů až po manažery prodejen. Najděte si novou práci na kariéra.lidl.cz. Tým Lidl. To se vyplatí.
3: Free Radio. Free Radio. Free Radio. Free Radio.

0: Akce týdne Kovošrotu Barco. Jen tento týden dostanete v Barku za kilo nového měděného lesklého drátu 270 korun. Barco, výkup na jedničku. www.druhotnesuroviny.cz.
1: Letní výběr v Kauflandu potěší celou rodinu. Například vodňanská kachna bez drobů, kilo za 99,90. Olmíci, jogurt, různé druhy z Kaufland Card Extra za 10,90. A 7 Days Croissant, různé druhy za 9,90. Až do 8. září. Kaufland.
2: Free Radio 107 FM. Hrajeme nejvíc hudebních novinek.

0: does sound like a helicopter.
1: Charlotte, want you back. 6 hodin 53,5 minuty. Dobré ráno. Roman s vámi. Středa s datem 2. září. A já vám přeju příjemné vstávání, pohodový den a hlavně, jak to zvládneme, ať už valíte kamkoliv, do práce, s dětskama do školy, zvládejte. Pojďme na muziku. Ze startu dáme novinku. MK a Poppy Bascom.

anche Jennifer Lopez, Waiting for Tonight. Jdeme na kávičku a za chvilku se uslyšíme, budeme gratulovat a koukneme taky na kalendárium, co zajímavého se událo. A to právě dnes, 2. září. Free Radio. Free Radio.

0: Felix and Shaus, Walk With Me. Máme 12, skoro 13 minut po 7 hodině a jdeme gratulovat. Kdo pak dneska slaví svátek? To vám prozradím. Adéla, všechno nejlepší. Ano, Adéla dneska slaví. Kolik těch najdeme? 45 156, v Brně 1153. Tak všechno nejlepší. Adéli.
1: Pohled do minulosti. Kalendárium Freeradia.
0: Jdeme omrknout pár zajímavostí a zajímavých událostí, co se právě dnes staly 2. září. Tak jdeme na to kouknout. Koukneme do historie roku 1912. To byl zahájen provoz na první trati Slezských zemských drah. Roku 1919 v Praze se začaly v ulicích objevovat dopravní strážníci. Roku 1959 byla do oběhu uvolněna nová mince o nominálu 1 koruna československá podle návrhu Marie Uchytilové. Platila až do roku 1993. Roku 1991 po 20 letech byly obnoveny 9. třídy základní školy, zatím nepovinné, a začaly působit vyšší odborné školy. Mrkneme ještě do roku 2018. Požár brazilského národního muzea v Rio de Janeiro zničil kolem 20 milionů předmětů, včetně archeologických nálezů a historických památek. Pojďme na příjemné, jdeme gratulovat k narozeninám známým osobnostem. Tak například slaví narozky hokejista Petr Hubáček, taky skokan do výšky Jaroslav Bába, volejbalista Jakub Veselý, americký herec Keanu Reeves, anebo mexická herečka a modelka Salma Hayek. Gratulujem. Nikolas před námi, Laidback Look, za chvilku Lost Frequencies a bude tu i Jennifer Lopez.
1: Free Radio. Free Radio. Free Radio. 107 FM.
2: Nastraž uši. Tahle novinka si zase

0: J Lo, Waiting for Tonight, zpátečka, rok 1999, 7 hodin 30 minut, krásný čas, vychází nám to, pojďme na zprávy, mrkneme se nového, připravuje je Katka.
1: Jsem hrdina.
2: Co tady blbneš?
1: A jak bys asi udělal reklamu na zdravotní pojišťovnu ministerstva vnitra?
2: No normálně. Ahoj, my pečujeme o hrdiny. Kdo chodí na prevenci, žije zdravě a nebo potřebuje opravdu kvalitní zdravotní péči, je náš hrdina. Tak se k nám přidejte.
3: Vše na 211.cz.
2: Už toho nech. A vy buďte našimi hrdiny.
1: Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra 211.
4: Soutěžte s vaší Kaufland Card Extra od 26. srpna do 30. září a hrajte o Škodu Kodiaq a palivo od Orlen, skútry Piaggio, poukázky na nákup v Kauflandu a vstupenky na koncert skupiny Jelen.
5: Registrujte se ještě dnes s vaší Kaufland Card Extra. Kaufland.
6: Hledáte stabilní práci s férovou mzdou a skvělými benefity? V Lidlu právě nabíráme nové kolegy a kolegyně. Obsazujeme pozice od brigádníků a prodavačů až po manažery prodejen. Najděte si novou práci na kariéra.lidl.cz. Tým Lidl. To se vyplatí.
7: Dozvíš se to jako první v Brně. Zprávy Free Rádia.
8: Přeji hezké středeční ráno. Úpravami prošly během léta kinosály ve správě brněnských městských částí. První školní den se po obnově otevřelo kino Lucerna v Žabovřeskách. Během léta prošel úpravami i velký sál kina Art. Obnova čeká také nefunkční kino kavárnu v Černých polích. Vláda v pondělí schválila návrh se snížením podpory v nezaměstnanosti. V prvních dvou měsících má klesnout z 80% výdělku na 65%. Maximálně má činit 60% průměrné mzdy místo 80%. Snížit se má i při rekvalifikaci či pro rodiče malých dětí a ty, co v poslední době pečovali o blízké. Do Česka se už vrátili oba vrtulníky, které pomáhali zhruba týden v Srbsku s hašením požáru v přírodě. Situace v zemi se zlepšila a srbská strana oznámila, že další leteckou podporu nepotřebuje. České basketbalistky zvítězily v Berlíně v generálce na mistrovství světa nad Jižní Koreou 79-64 a připsali si v pátém přípravném utkání čtvrté vítězství. Nejlepší střelkyní týmu byla z 16 body Petra Malíková. Do turnaje vstoupí Češky v pátek duelem s Itálií.
7: Víme, kde to hostne. Doprava Free Rádia.
0: Jak to vypadá s dopravou? Jdeme omrknout. Pozor, v Brně Hněvkovského ulice křižovatka se Sokolovou. Tady se srazily dvě osobní auta, došlo ke zranění na místě záchranáři. Počítejte s omezením provozu s menším zdržením tady. Není to tak hrozný. Každopádně ale dbejte na to, kdybyste náhodou tudy projížděli. Počítejte taky s kolonami. Koukám od 190. kilometru dálnice D1. Tady vidím ve směru na Vyškov nahlášenou kolonu. Pak vás to zastaví u křížení s D2. D2 má kolonu od exitu 3 Chrlice, takže od Olympie. No a kdo jede opačným směrem, tak vidím na úrovni, ne, mezi 201. kilometrem dálnice D1, exit 201. Tady vidím už, že se nám to taky začíná štosovat. V centru města Brna taky hustý provoz, očekávejme. Vidím na ulici Křenové Olomoucké, na opuštěné před Zvonařkou a Dornichem, taky na Hybešové ulici nahlášené kolony. Buďte opatrní, pevné nervy, kdyby cokoliv, tak se nám ozvěte, my to rozhlásíme. Děkujem.
7: Dopravní linka Free Radia. Volej 608 37 27 07. Víme, jak bude. Počasí Free Radia.
0: Aktuálně venku měříme 14 stupňů Celsia, odpolední maxima 26 až 29 stupňů. Zítra ve čtvrtek má být zataženo, teploty mezi 24 až 26 stupni.

0: Tři rádio, co nového v Brně?
1: Velká naděje pro auty zaplněné brněnské sídliště. O čem mluvím? O Vinohradech. Přátelé, stovky parkovacích míst i s obchody. Je to tak, brněnské Vinohrady by mohly mít nový parkovací dům. Nabídnout má skoro 400 parkovacích míst a sloužit má především zákazníkům supermarketu Byla, který se nachází mezi Bzeneckou a Žarošickou ulicí. Viděl jsem tady už hezký projekty, fotky udělaný, vypadá to nádherně. Nad tím obchodákem ohromný prostory, 1, 2, 3, 4 patra parkování. To by ulevilo celkově parkování na Vinohradech a vím, že tam je to, tam to musí stát za to. Tak uvidíme, třeba to vyjde brzy, třeba už pak budete parkovat bez komplikací. Nový parkovací dům na Vinohradech. 400 parkovacích míst. Tak držíme pěsti, ať se zadaří. Maroon 5, za chvilku Faruko, bude tu Mabel a taky Jerry Ropero.
0: Free Radio, tvý brněnský rádio.
2: Buď s námi ve spojení ve dne i v noci. Staň se členem naší rádiové party. Stáhni si naši novou

0: a Google Play. Tak na co ještě čekáš? Daikin Device v Brně hledá nové zaměstnance na pozici operátor výroby s náborovým příspěvkem 30 000 korun. 30 000 korun. Nabízíme mzdu z příplatky a bonusy, 5 týdnů dovolené, příspěvek na penzíko, dopravu, stravování, multisportku a mnoho dalších top benefitů. Více na práce@daikinbrno.cz. Když práce, tak Daikin. Dejte nám o sobě vědět.
1: Já ten krám vyhodím. Maruško, vytiskněte mi maily.
2: Ráda bych, pane řediteli, ale nemůžu se připojit. A tiskárna taky nejede.
1: Tak zavolejte Pepu, ať se na to mrkne.
2: Má dovolenou, pane řediteli.
1: Tak to se můžeme jít klouzat.
3: Znáte tyto situace? Skoncujte s nimi. Využijte služby profesionální správy počítačové sítě firmy Webstep. Novým zákazníkům nabízíme kontrolu sítě zdarma. Volejte 840 840 700 nebo navštivte www.webstep.net. Webstep. Profesionální správa počítačové sítě.
4: Do Brna, do Prahy.
5: Jeďte moderním vlakem Českých drah. Jeďte moderním vlakem z Brna do Prahy a zpět. Pohodlně v nejnovějších soupravách. A přes den každou hodinu. České dráhy. Milujeme vlaky.

0: Mistrovství Evropy ve volejbalu žen po 29 letech opět v Brně. Dva týdny nejlepší sportovní podívané od 21. srpna do 2. září na brněnském výstavišti v pavilonu P. Buďte u toho, buďte sedmým hráčem. Více informací na eurovolej2026.cz. Předprodej v síti Ticketportal.
1: Víc prostoru pro rodinu, víc jistoty na cestách, víc výbavy než čekáte. MG ZS. Benzínové a hybridní SUV se 7letou zárukou již za 439 990 korun.
2: Chystáte se stavět? Když stavba, tak i Tonk. Vsaďte na osvědčený stavební systém a nyní využijte speciální limitovanou nabídku. Pozor, jen do 25. září. Nejvýhodnější nabídku získáte na xela.cz/itong. Itong. Domov na prvním místě.
3: Free Radio 107 FM.

0: Igor Asso, Jerry Ropero s námi. 7.57. To je přesný čas, seřiďme hodinky.
1: Akce týdne Kovošrotu Barco. Jen tento týden dostanete v Barku za kilo nového měděného lesklého drátu 270 korun. Barco, výkup na jedničku. www.druhotnesuroviny.cz.
0: Za chvilku Len Savaly. Dárej taky Fast Boy. A promícháme to Skate Ryan Libertine. A za chvilku mám pro vás radostnou zprávu, co se týče městské hromadné dopravy. Tak si na ní počkejte. No, já vám to nakousnu. Návrat do starých kolejí. Šaliny opět jezdí do smyčky Ečerova v Bystrci. To je dobrá zpráva. Tak mrkneme na to za chviličku. Do té doby Italo Brothers Dynamite a koukneme taky na naše novinky.
2: Free Radio 107 FM. Hrajeme nejvíc hudebních novinek.

0: Free Radio. Ty první u toho, co letí. Víme, kde to houstne. Doprava Free Radio.
1: Toč naše novinky, teď novinky z dopravy. Pozor, si dávejte. V Brně pod Sednická ulice stojí tady odstavené osobní auto a blokuje levý jízdní pruh. Stále probíhá šetření dopravní nehody. Dvě osobní auta se srazily na ulici Hněvkovského, křižovatka Sokolova. Došlo ke zranění na místě záchranáři a policie a výrazně to tam asi bude blokovat dopravu, tak s tím počítejte. No a na Brněnsku na příjezdu do Letkovic směrem od Senorad stojí porouchaný traktor, ze kterého na vozovku vytekl olej, tak tady velmi opatrně. Co se týče centra města Brna, vidím to všechno v rudých barvách, dlouhé zdržení očekávejte například v ulici Vídeňská. Ve Štyřicích tady máme nahlášenou kolonu už od Jihlavské. Kdo jede po Jihlavské dolů směrem na Heršpickou, tak tady se taky obrňte trpělivostí už od Bohunické ulice. Tady vidím kolonu. Dneska ten provoz velmi, ale opravdu velmi hustý. Žarošická, na Vinohradech postojíte, taky kolem kasáren, samozřejmě Svatopluková a tak dále. Obrňte se trpělivostí. Stojí to dneska za to. Šťastnou cestu.
0: Dopravní linka Free Radio. Volej 608 37 27 07. Víme, jak bude. Počasí Free Radio.
1: Venku aktuálně 15 stupňů, odpoledne 26 až 29.

0: Tohle je Tiesto a Gabry Ponte Mockingbird. Máme 11 minut po 8. Přátelé, návrat do starých kolejí, jdem na to mrknout.
1: Free Radio, co nového v
0: Brně? Ano, Šaliny opět jezdí do smyčky Etcherova v Bystrci. Po více než dvouměsíční přestávce začaly Šaliny opět jezdit do bystrcké smyčky Etcherova. Ta během léta prošla zásadní proměnou a za rok z ní bude možné pokračovat po nové trati až na Kamechy. Na svou trasu se tak vrátila linka číslo 1, tudíž se místní nebudou muset přepravovat autobusem a nebudou muset nikde přestupovat. Další omezení ovšem přijde v říjnu. Tak na nějakou dobu se nám to tady zase vrátilo zpět. V říjnu očekáváme další. Každopádně vás budeme včas informovat. Merck Cremant za chvilku, Len Savaly, Mike Posner, Fedele Grant a taky Kate Ryan.
1: Free Radio, tvý brněnský rádio.

0: za námi Kate Ryan, Libertine, 8 hodin 30 minut, čas na zprávy.
1: Víc prostoru pro rodinu, víc jistoty na cestách, víc výbavy než čekáte. MG ZS. Benzínové a hybridní SUV se 7letou zárukou již za 439 990 korun.
2: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Tento týden s Kaufland Card Extra. Milka sušenky za 33,90. Royal Crown se třtinovým cukrem nebo Targa za 24,90. A Birel jedinečnou chuť nenahradíš za 18,90. Až do 8. září. Kaufland.
3: Brno má nový podnik. Přijďte objevit Flank. Novou restauraci od Kongusto na Botanické 72. Jak dostanete chuť na pořádný kus masa, lehkou středomořskou kuchyni, Asii nebo českou klasiku? Ve Flanku máte rozhodně na výběr. Flank. Nová chuť Botanické 72.
4: Nová sezóna z CCC. Získejte 50% z ceny druhého levnějšího produktu zpět na dárkovou kartu Modivo. Vybírejte z trendů známých značek Reebok, Adidas nebo Vans. Platí do 6. září v prodejnách CCC.
5: Dozvíš se to jako první v Brně. Zprávy Free Rádia.
6: Přeji pěkné ráno. Jihomoravští hygienici evidují za srpen 17 případů žloutenky. Počet nakažených je tak nejnižší od začátku roku. I přes pokles počtu případů hygienici stále vyzývají k dodržování hygienických opatření. Doporučují zejména očkování. Obžalovaný Tomáš Jiříkovský, jeden z hlavních aktérů bitcoinové kauzy, odvolal pro nevděk bitcoinový dar v hodnotě miliardy korun, který loni věnoval ministerstvu spravedlnosti. Úřad to včera oznámil a označil to za další právní riziko spojené s případem. Ministr zahraničních věcí Petr Macinka si v souvislosti s hybridním útokem na letiště v Lipsku předvolá ruskou velvyslankyni v Česku. Rozhodnutí předvolat velvyslankyni navazuje na včerejší tiskovou konferenci, při níž Německo oficiálně přisoudilo odpovědnost Rusku za srpnový hybridní útok na letiště Lipsko-Hale. Srbské a italské volejbalové hvězdy mohou po vyřazení českého týmu přilákat fanoušky na dnešní čtvrtfinále mistrovství Evropy. Závěrečný hrací den v Brně předtím, než se postupující týmy přesunou do Istanbulu, táhne také soubojem elitních univerzálek. A ještě dodám, že první fotbalová liga má dnes na programu dvě dohrávky čtvrtého kola. V jedné z nich zbrojovka Brno přivítá doma od 18 hodin Hradec Králové.
5: Víme, kde to houstne. Doprava Free Rádia.
0: A jdeme omrknout, jak to vypadá s dopravou. Velmi hustý provoz v centru města Brna. Dávejte pozor, zdržení všude. Na dálnici D1 koukám, kolona se dostala až na úroveň Troubska a Popůvek, kdo jede od Prahy na Brno. Tady je to minimálně na nějakých 20 minut. D2 taky stále kolona od Olympie. Opačným směrem vidím kolonu mezi exitem 201 Brno Slatina někde na půli cesty až po křížení s D2. Na Hněvkovského křižovatka se Sokolovou stále v řešení dopravní nehoda dvou osobáků se zraněním. Na místě záchranka a ještě vidím v Podsednické ulici. Tady je odstavené osobní auto a blokuje levý jízdní pruh. Dávat pozor, doporučím ještě na Brněnsku, kdo jede do Letovic směrem od Senorad. Tady stojí porouchaný traktor, ze kterého vytekl olej na vozovku, tak opatrně. Kdyby cokoliv, volejte nebo použijte naši aplikaci.
5: Dopravní linka Free Radia. Volej 608 37 27 07. Víme, jak bude. Počasí Free Rádia.
0: 16 stupňů aktuálně, odpoledne 26 až 29. Jinak ve čtvrtek zítra očekáváme zataženou oblohu, teploty 25 až 27. V pátek bude krásně, slunečno, teploty 28 až 30 stupňů.

0: Lukyho vtípek.
1: Spoustu let se nám vědci snažili namluvit, že ze sacharidů konzumovaných po 18. hodině stloustneme. Nyní se ale zjistilo, že sacharidy vůbec neví, kolik je hodin.
0: Lukyho vtípek na Free Radio.

0: Pedro, Jacksony a Rafaela Kara na Free Radio 107 FM, 8 hodin 39,5 minutky, čas na čerstvé kino novinky. Anča, připravená.
1: Free Radio, novinky v kinech.
2: Historický český snímek, který vypadá velmi zajímavě a je kinonovinkou tohoto týdne, jmenuje se Osamělý vlk. Film je dokudrama o životě Josefa Františka, který za druhé světové války patřil mezi nejúspěšnější stíhací piloty. Sledujeme jeho osudy od počátku kariéry u československého letectva přes dramatický útěk před nacisty až po službu v řadách proslulého britského královského letectva. Kromě shrnutí známých poznatků nabízí film také nové informace o jeho smrti a představuje Josefa Františka jako člověka s vnitřními pochybnostmi i výjimečnou odvahou. Silný námět, za kterým stojí opravdu neuvěřitelný příběh odvahy, tak se určitě vydejte do kina na film Osamělý vlk.
3: Našli se prachy, hledá se majitel. A víte, co to znamená? Ano! Free Radio bude opět hledat majitele ztracené 5000ové bankovky. Buďte na pozoru. A to už velmi brzy.
4: Dobrý den, potřebovali bychom pravidelný úklid kanceláří. Jak to u vás funguje?
5: Jednoduše, přijedeme na prohlídku, připravíme nezávaznou cenovou nabídku a v případě zájmu se o úklid postarají naši prověření a vyškolení pracovníci.
4: A mytí oken?
5: To máte v ceně pravidelného úklidu dvakrát ročně zdarma.
6: LK Clean. Profesionální úklid kanceláří, ordinací, komerčních prostor a bytových domů v Brně. Pro více informací volejte na číslo 603 480 910.
7: Vytvořeno s použitím AI.
8: KIK. Víc pro podzim. A pro zvláštní momenty. Se svíčkami ve skle s podzimním motivem za 59 korun. K tomu sklenice s brčkem v různých barvách za 35 korun. Víc najdete v prodejnách. KIK. Víc než si myslíte.
9: Volvo vám nyní přináší 4 roky servisu plus 4 roky záruky v ceně. S Volvem XC90 tak řešíte jen to, kam pojedete. O vše ostatní je dokonale postaráno. Bezpečné 7-místné SUV pro celou rodinu. Akční nabídku přináší Autopalas Brno. Autorizovaný partner Volvo. Autopalas.cz.
10: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
11: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
12: Je dobré znát svůj limit. I u věcí, které máme rádi. Proto si na svém Allwin účtu můžete nastavit celou řadu herních limitů a užít si oblíbenou zábavu tak akorát. Allwin. Pomáháme hrát zodpovědně.
13: Vážení fanoušci brněnského basketbalu, nová sezóna se blíží a s ní možnost nákupu permanentních vstupenek na konkrétní místo v hale. Do pátku 4. září navíc za zvýhodněnou cenu

0: Už máte svou Kaufland Card Extra v mobilu? Protože já jo. A tohle vás bude bavit.
1: Vážně? A co umí?
0: No přece extra slevy, kupóny, odměny, výhody i soutěže.
1: Objevte s námi svět extra výhod z Kaufland Card Extra. Více na kaufland.extra.cz. Kaufland.
2: Pivnice U Kohoutů slaví už páté narozeniny. Přijďte 10. září od 17 hodin slavit s námi. Rozdáváme 300 piv a pečenou kýtu zdarma. Večer rozjede DJ Andrew Melk i se svými elektrickými houslemi. A chybět nebude ani narozeninová tombola o skvělé ceny. Tak si udělejte rezervaci a přijďte si užít poslední záblesky léta. Těšíme se na vás 10. září od 5 hodin v Kohoutovicích U Kohoutů.
3: Free Radio 107 FM 107 FM.

0: Ale Karmach, Just Be Good To Me. Těsně před devátou, přesně 8 hodin 58 minut.
1: Akce týdne Kovošrotu Barco. Jen tento týden dostanete v Barku za kilo nového měděného lesklého drátu 270 korun. Barco, výkup na jedničku. www.druhotnesuroviny.cz.
0: Další nová muzika připravená za nejnovější Aquagen, There is a Star. Rád bude taky Natasha Bedingfield, další žavá pecka, Dat, Dat, Dat. A nebo Madhouse, Like a Prayer. Mějte nachystaný krimi zprávy, taky za chvilku vám vše prozradíme.
2: Free Radio 107 FM. Hrajeme nejvíc hudebních novinek.

0: Tohle novinka, absolutní Natasha Bedingfield, dat, 8 minut po 9, jdeme mrknout na dopravu. Doprava Free Rádia. V rychlosti omrkneme, jak se jezdí v Brně. Po ránu jsme měli velmi hustý provoz. Ještě stále pozor, ale Hněvkovského křižovatka Sokolová. Tady je v řešení bouračka dvou osobáků, která byla se zraněním, tak velmi opatrně. Vyteklý olej na vozovce na Brněnsku, kdo jede do Letovic směrem od Senerat. Ano, tady je porouchaný traktor, ze kterého vyteklo olej. Ještě vidím kolonu na příjezdu do Brna po D2 směrem od Bratislavy. Máme tady v úseku od 3. kilometru po nájezd na D1 nahlášenou kolonu, tak se obrňte trpělivostí. Jak vypadá aktuálně dálnice D1 kolem Brna? Od exitu 201 Brno Slatina taky počítejte s kolonou a pozor si dávejte ještě i na ulici Jihlavská, kdo jede na Hršpickou dolů kolem krematoria, taky máme kolony. Kolony máme i v samotném srdci Brna, Koliště, tady vidím taky na ulici Křenová, Olomoucká, vidím Zvonařka, Dornych, postojíme tady všude na Nových Sadech, jak bysme šťastnou cestu.
1: Dopravní linka Free Radia. Volej 608 37 27 07. Víme, jak bude. Počasí Free Rádia.
0: Počasí vypadá fajné, aktuálně 18 stupňů, odpoledne 26 až 28.
1: Free Radio. Free Radio.

0: Woman's World, Katy Perry. 12,5 minuty po 9 a jdeme na čerstvé krimi. Pan Václav Kadraba na telefonu připraven, je tu horká linka.
1: Krimi zprávy Free Radio. Horká linka.
2: Hezký den všem posluchačům Free Radio. Manipulovat se zbraní se podle svědkyně nezdráhal v pondělí odpoledne muž v samotném centru města. Do kobližné ulice kvůli tomu zamířila hlídka městské policie. Žena strážníkům popsala, jak z krátké střelné zbraně údajně vytahoval zásobník. Hlídka muže odpovídajícího popisu dostihla opodál, byl do půlpasu slečený a strážníkům i hned přiznal, že zbraň skutečně vlastní. Ještě před příjezdem hlídky ji prý ale odložil do kabelky své 40-leté známé, která ho doprovázela. Žena vzduchovou pistoli strážníkům na jejich výzvu opatrně předala. 49-letý muž hlídce tvrdil, že ji koupil nedaleko odtud, kde ji ukazoval svému příbuznému. Strážníkům navíc nadýchal zhruba půl promile alkoholu. Na základě všech těchto okolností proto hlídka přivolala státní policisty a muže podezřelého z porušení zákona o zbraních jim předala. Děkuji za pozornost a přeji příjemný poslech.
1: Free Radio. Free Radio. Free Radio. 107 FM.

0: William, paťa, paťa, a my jdeme na další krimi. Přátelé, včera nám odstartoval nový školní rok a víte o tom, že strážníci Městské policie Brno v tom prvním týdnu zvýšili počet strážníků, kteří dohlíží na bezpečnost školáků. Jak to mají brněnští kriminalisté, to nám prozradí paní Andrea Cinková.
1: Krimi zprávy Free Radio. Horká linka.
2: Hezké ráno. Včera nám odstartoval nový školní rok a s jeho příchodem se do ulic opět vracejí tisíce školáků. Děti po prázdninách často nebývají v silničním provozu dostatečně soustředěné a jejich chování může být nepředvídatelné. Zejména prvňáčci se teprve seznamují s cestou do školy a pravidly bezpečného pohybu v silničním provozu. Jihomoravští policisté proto tradičně posilují dohled zejména v okolí škol a připomínají všem účastníkům provozu zásady bezpečného chování. Součástí tohoto opatření je také celorepubliková preventivní akce Zebra se za tebe nerozhlédne, která je zaměřena právě na správné přecházení vozovky. Jejím cílem je připomenout dětem i dospělým, že ani přechod pro chodce nezaručuje absolutní přednost. Rodičům doporučujeme, aby si s mladšími školáky zopakovali zásady bezpečné cesty do školy, takže prosím, buďte ohleduplní a věnujte zvýšenou pozornost při pohybu v silničním provozu, ať už jako chodci či řidiči. Hezký den a naslyšenou.

0: Madhouse, Like a Prayer na Free Radio. 9 hodin 29 minut. Čas na zprávy. Opět Katka nám prozradí čerstvé informace. Za chviličku doprava, počasí, všechno omrkneme.
1: Hledáte stabilní práci s férovou mzdou a skvělými benefity? V Lidlu právě nabíráme nové kolegy a kolegyně. Obsazujeme pozice od brigádníků a prodavačů až po manažery prodejen. Najděte si novou práci na kariéra.lidl.cz. Tým Lidl. To se vyplatí.
2: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. České kuře bez drobů, kilo za 49,90. A jeho český ajdam plátky 100 gramů s apkou pouze za 19,90. Albert. Dle srovnání k 26.8.
3: Dozvíš se to jako první v Brně. Zprávy Free Rádia.
4: Přeji hezké středeční ráno. Úpravami prošly během léta kinosály ve správě brněnských městských částí. První školní den se po obnově otevřelo kino Lucerna v Žabovřeskách. Během léta prošel úpravami i velký sál kina Art. Obnova čeká také nefunkční kino kavárnu v Černých polích. Vláda v pondělí schválila návrh se snížením podpory v nezaměstnanosti. V prvních dvou měsících má klesnout z 80% výdělku na 65%. Maximálně má činit 60% průměrné mzdy místo 80%. Snížit se má i při rekvalifikaci či pro rodiče malých dětí a ty, co v poslední době pečovali o blízké. Do Česka se už vrátili oba vrtulníky, které pomáhali zhruba týden v Srbsku s hašením požáru v přírodě. Situace v zemi se zlepšila a srbská strana oznámila, že další leteckou podporu nepotřebuje. České basketbalistky zvítězily v Berlíně v generálce na mistrovství světa nad Jižní Koreou 79-64 a připsali si v pátém přípravném utkání čtvrté vítězství. Nejlepší střelkyní týmu byla z 16 body Petra Malíková. Do turnaje vstoupí Češky v pátek duelem s Itálií.
3: Víme, kde to houstne. Doprava Free Rádia.
0: Jdeme omrknout ještě stále hustou dopravu. Pozor od Slatiny, kdo jede po dálnici D1. Tady máme nahlášenou kolonu. Kolona je i na D2 od Olympie opačným směrem, kdo jede od Prahy na Brno, tak od 182. kilometru. Taky vás zastaví kolony. Dávejte pozor při průjezdu, kdybyste náhodou měli namířeno na D1. Ještě se jdeme podívat, do Letovic, kdo jede směrem od Senorat na Letovice. Stojí tady porouchaný traktor, ze kterého na vozovku vytekl olej, tak tady opatrně, možná tam počítejte s pár minutovým zdržením. Jinak pevné nervy, pokud valíte do centra, tady ještě stále kolony máme nahlášené, tak hlavně ať v pořádku dojedete a kdyby cokoliv během vaší cesty, tak se nám nebáhejte ozvat. Díky.
3: Dopravní linka Free Radia. Volej 608 37 27 07. Víme, jak bude. Počasí Free Rádia.
0: Venku aktuálně 19 stupňů, odpoledne 26 až 28. Zítra ve čtvrtek zataženo. Teploty 25 až 27 a v pátek 28 až 30 a mělo by být jasno.

0: 9 hodin 38 minut na Free Radio. Za chviličku, přátelé, budeme hledat, budeme pátrat a my budeme nadělovat. Ano, vám za správnou odpověď, pokud správně odpovíte. Školy na tu odpověď ještě velká spousta času, protože já mezi tím budu prozrazovat nápovědy. Asi víte, co nás čeká, no, čeká nás tajemný film. Ano, dneska velká halda známých osobností. Keanu Reeves slaví narozeniny, Salma Hayek slaví narozky a spoustu dalších, tak uvidíme, kým se nechám inspirovat, jaký film vyberu. No, za chvilku vám prozradím první nápovědu. A nezapomeňte, pozor, přátelé, příštího týdne znovu budeme hledat majitele ztracené bankovky.
1: Nevíš, čím si vylepšit neděli?
2: Pojď, vezmu tě na chvíli zpátky do devadesátek.
3: Jeli bo DJ Bobo? Nebo co bys řekl na Pufendorf?
1: Už vím, jak na to. Pro ještě lepší den je tu retroparty s Markétou Hůčkovou.
3: Každou neděli si na Free Radio hrajeme od 17 do 20 to nejlepší z retra. Buď u toho.
4: Mistrovství Evropy ve volejbalu žen po 29 letech opět v Brně. Dva týdny nejlepší sportovní podívané od 21. srpna do 2. září na brněnském výstavišti v pavilonu P. Buďte u toho, buďte sedmým hráčem. Více informací na eurovolej2026.cz. Předprodej v síti Ticketportal.
5: Letní výběr v Kauflandu potěší celou rodinu. Například bodňanská kachna bez drobů, kilo za 99,90. Olmíci, jogurt, různé druhy z Kaufland Card Extra za 10,90. A 7 Days Croissant, různé druhy za 9,90. Až do 8. září. Kaufland.
6: Chcete si sednout tady? Nebo asi spíš na zahrádce?
7: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
8: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na kb.cz.
9: Hledáš práci, kde dostaneš nástupní bonus, co fakt stojí za to? Daikin Device v Brně hledá nové operátory výroby a dává náborový příspěvek 30 000 korun. K tomu mzdu z bonusy a příplatky, 5 týdnů dovolené, příspěvek na dopravu, stravování, penzíko, multisportku a hromadu dalších benefitů. Moderní výroba, stabilní práce a super tým, to je Daikin Device. Více na práce.daikinbrno.cz.
10: Free Radio 107.1.

0: Jojo Action. Tohle byl Mr. President. Na Free Radio se řídíme hodinky, máme 9 hodin 53,5 minuty.
1: Akce týdne Kovošrotu Barco. Jen tento týden dostanete v Barku za kilo nového měděného lesklého drátu 270 korun. Barco, výkup na jedničku. www.druhotnesuroviny.cz.
0: A za chvilku další porce hitu, tohle je Dara Bangaranga. Rád bude Azteca DJ Coco, anebo Kate Ryan Vajaž Vajaž. Tajemný film už je připravený, můžu vám prozradit, že dneska si doudláme hezký. Dneska tady mám pro vás pohádku, ano. Za chvilku prozradím první nápovědu, soutěžte s námi, mám tu pro vás opět skvělou poukázku na konzumaci v hodnotě 300 korun na pizza Bombastika, kterou najdete pětkrát v Brně.
2: Soutěžte s vaší Kaufland Card Extra od 26. srpna do 30. září a hrajte o Škodu Kodiaq a palivo od Orlen, skútry Piaggio, poukázky na nákup v Kauflandu a vstupenky na koncert skupiny Jelen.
3: Registrujte se ještě dnes s vaší Kaufland Card Extra. Kaufland.
4: Volvo vám nyní přináší 4 roky servisu plus 4 roky záruky v ceně. S Volvem XC60 tak řešíte jen to, kam pojedete. O vše ostatní je dokonale postaráno. Pro maximální bezpečí na každé cestě. Akční nabídku přináší Autopalas Brno. Autorizovaný partner Volvo. Autopalas.cz.
5: Free Radio 107 FM. Hrajeme nejvíc hudebních novinek.

Magic Z Root v remixu 4 minuty po 10. Přátelé, v tenhle ten moment je nejvyšší čas začít prozrazovat hezky nápovědy z tajemného filmu. Ta první je před námi. Tajemný film. Tajemný film. Na Free Radio. Sliboval jsem, že si to udláme dneska hezký. Mám tady pro vás českou pohádku, která byla natočena v roce 2008. Takhle zní první nápověda. Tak promýšlejte, co by to tak mohlo být, a volat se správnou odpovědí a vyhrávat tu poukázku na pizza Bombastika, kterou najdete pětkrát v Brně v hodnotě 300 korun, tak to budeme až po čtvrté nápovědě. Takže máme spoustu času. Hoďte se do pohody, poslouchejte dál skvělou taneční muziku na jediném opravdu tanečním rádiu v Brně. Free Radio, hudební novinky, to, co právě letí. Dominika Mergová, Kali a

Autonomous Million Voices, 12 minut po desáté na Free Radio. Pokračujeme, je tu druhá nápověda z tajemňáku. Na tuhle tu pohádku jsme, přátelé, poprvé mohli vyrazit 21. února roku 2008. To měl premiéru tady u nás v českých kinech. Pro film vzniklo na 200 kostýmů. Byl v celku finančně náročný, aby se vůbec natočil. 200 kostýmů. A můžu vám prozradit, že ve filmu hraje, nebo v této pohádce, hraje i 30 holubů, kteří museli být vycvičeni v nezvykle krátkém čase. 14 dnů. Obvykle tento proces trvá několik týdnů. Možná i měsíc. Takže 30 holubů cvičených. Tohle je nápověda druhá. Tu třetí, tu vám prozradím za chvíli.

Vyloženě letní pecka Aztek, DJ Coco, Cardi. Everything's alright na Free Radio. Tajemný film. Tajemný film. Na Free Radio. Tak, přátelé, jdeme na nápovědu číslo 3. Tady vám můžu prozradit jednu zajímavost, ačkoliv u režiséra, který má tuto pohádku na svědomí, to bývá docela pravidlem. Spoustu herců, i když jsou české národnosti, tak nechá předabovat. Ano, například jednou z hlavních postav, kterou tady hraje Taťána Krchovová, tak byla předabována Andreou Elsnerovou. Jejího otce tady hraje Ladislav Beneš a toho nadaboval Bohuslav Kalva. Dokonce tady daboval i jednu postavu generála, tuším, Otajrák. Tahle ta pohádka je podle knižní předlohy od Jana Drdy. Jan Drda. A inspiraci režisér čerpal ze dvou pohádek právě od Drdy. Tak, skloubil dvě pohádky do jedné a natočil tuhletu krásnou pohádku. Myslím si, že krásná. Procentuální hodnocení necelých 60%. To jde. Tak, tři nápovědy venku, tu poslední čtvrtou, tu vám prozradím opět po zprávách. Free Radio.

0: zítra je Vajaž Vajaž tady u nás na Free Radio 107 FM, 10 hodin 29 minut zprávy, opět tentokrát ne, holky se proměnily. Bude tu Peťa, ta nám prozradí co nového, za chvilku doprava a počasí, tak buďte s námi, držte volno, kdyby cokoliv z dopravy jste věděli, během vaší cesty nějaká komplikace, tak se nám ozvěte, buď na telefonu 608 37 27 07, anebo přes naši aplikaci.
1: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Tento týden z Kaufland Card Extra. Milka sušenky za 33,90. Royal Crown se třtinovým cukrem nebo Targa za 24,90. A Birel jedinečnou chuť nenahradíš za 18,90. Až do 8. září. Kaufland.
2: Chystáte se stavět? Když stavba, tak i Tonk. Vsaďte na osvědčený stavební systém a nyní využijte speciální limitovanou nabídku. Pozor, jen do 25. září. Nejvýhodnější nabídku získáte na xela.cz/itong. Itong. Domov na prvním místě.
1: Dozvíš se to jako první v Brně. Zprávy Free Rádia.
3: Pěkné dopoledne. Se začátkem školního roku začala i soutěž lesů města Brna Zlatý podzim. Lesníci během září poschovávají v lesích 90 zlaťáků. První indicii vypustili včera ráno a brzy na místo dorazili i první hledači. Na každém místě jsou schované 3 mince. Lidé si je pak mohou nechat vyměnit třeba za zvěřinu med, ale i vánoční stromek. Policejní odborníci dnes exhumují ostatky někdejšího ministra zahraničí Jana Masaryka z rodinné hrobky na hřbitově v Lánech na Kladensku. Může to pomoci při objasňování okolností jeho úmrtí z března 1948 po pádu z okna pražského Černínského paláce. Podle oficiální dobové verze spáchal sebevraždu. Policejní úřad dokumentace a vyšetřování zločinů komunismu ale prověřuje možnou vraždu. Epidemie eboli si v Kongu vyžádala přes 3000 obětí. Počet nakažených na konci srpna přesáhl hranici 6000 lidí. Smrtnost se tak přibližuje 50%, což znamená, že tomuto virovému onemocnění podlehne téměř každý druhý nakažený. Velký podíl obětí tvoří malé děti. První fotbalová liga má dnes na programu 2 dohrávky 4. kola. Nováček Zbrojovka Brno se doma od 18 hodin utká s Hradcem Králové. O 2 hodiny později má výkop zápas mezi pražskými Bohemians 1905 a Jabloncem.
1: Víme, kde to houstne. Doprava Free Rádia.
0: Tak o 10:30 snad už v dopravě klid. Pojďme se podívat, kde máme nahlášené nějaké komplikace. Na D2 kilometr 2,5 od Brna na Bratislavu. Došlo tady k havárii osobáku a nákladňáku. Nehodu na místě vyšetřují policisté, kolona má zatím necelý kilometr, tak na to dávejte pozor. Ještě se jdeme podívat na Hladíkovou ulici, křižovatka Stržní, tady bourala 2 osobní vozidla, blokován je tu taky jeden jízdní pruh a pozor, měla by být už vyřešena dopravní nehoda, která nám tady dělala komplikaci už od brzkého rána. Vidím, jo, Hladíkova, jedna jediná bouračka aktuálně v Brně, auto Makra už se projíždí bez komplikací. Šťastnou cestu i v centru města Brna, klidnější provoz. Kdyby cokoliv, tak se ozvěte, díky.
1: Dopravní linka Free Radia. Volej 608 37 27 07. Víme, jak bude. Počasí Free Radia.
0: Teplota v centru ukazuje 21 stupeň, odpoledne 26 až 28.

0: Shakira, její novinka, 10 hodin 38 a půl minuty, jdeme na poslední nápovědu. Tajemný film, tajemný film. Na Free Radio. Přátelé, dneska jsem vybral film díky němuž, nebo pohádku, díky které jsme mohli zazpomínat na herce, který tady hrál jednu z hlavních rolí, hrál tady krále, Ladislav Potměšil. Ladislav Potměšil by dneska oslavoval narozeniny. Bohužel už není mezi námi. Zemřel 12. července roku 2021 ve věku 75 let. Tak, tohle je poslední nápověda. Tajemný film. Teď můžete volat studio 790 107 107 a vyhrát. V případě, že odpovíte správně, jakou jsme dnes hledali pohádku. Jinak v hlavní roli Jan Dolanský, Ladislav Potměšil a Veronika Kek-Kubařová. Tak jdem na to. Kdo pak je tam? Dobrý den.
1: Ahoj, tady Marek.
0: Marek. Marku, jakou jsme hledali pohádku, prosím?
1: Ale já si myslím, že to je nejkrásnější hádanka.
0: Nejkrásnější hádanka. A máš pravdu. Moc gratuluju. Poukázka na konzumaci v hodnotě 300 Kč na pizzu Bombastika, kterou najdeš pětkrát v Brně, je tvoje. Tak si užij něco dobrýho, si dej a dobrou chuť přeju. Jo?
1: Moc děkuju, ahoj.
0: Není zač. Nepokládej, prosím, Marek vyhrál. A dnešní nejkrásnější hádanka, to byl dnešní tajemný film.
2: Našli se prachy, hledá se majitel. A víte, co to znamená? Ano! Free Radio bude opět hledat majitele ztracené 5000ové bankovky. Buďte na pozoru. A to už velmi brzy.
3: Už jste někdy viděli žraloka táhnout delfína, že ne? Tak teď máte šanci. BYD Roadshow vyráží na letní cestu napříč republikou. V hlavní roli BYD Shark, který brázdí česká města s novým modelem BYD Dolphin G v závěsu. Objevte moderní technologie, jako jsou head-up display, panoramatická střecha nebo funkce V2L. Zaregistrujte se na testovací jízdu a můžete vyhrát BYD Dolphin G na půl roku. Více na byd.com. Fakt, jste ještě neviděli žraloka táhnout delfína?
4: Auto Pokorný. Prodej a servis vozů BYD. Navštivte nás v brněnské Olympii nebo na byd.cz.
5: Haló, už máte svou Kaufland Card Extra v mobilu? Protože já jo. A tohle vás bude bavit.
6: Vážně? A co umí?
5: No přece extra slevy, kupóny, odměny, výhody i soutěže.
6: Objevte s námi svět extra výhod z Kaufland Card Extra. Více na kaufland.extra.cz. Kaufland.
7: Pivnice u Kohoutů slaví už 5. narozeniny. Přijďte 10. září od 17 hodin slavit s námi. Rozdáváme 300 piv a pečenou kýtu zdarma. Večer rozjede DJ Andrew Melk i se svými elektrickými houslemi. A chybět nebude ani narozeninová tombola o skvělé ceny. Tak si udělejte rezervaci a přijďte si užít poslední záblesky léta. Těšíme se na vás 10. září od 5 hodin v Kohoutovicích u Kohoutů.
8: Hledáte stabilní práci s férovou mzdou a skvělými benefity? V Lidlu právě nabíráme nové kolegy a kolegyně. Obsazujeme pozice od brigádníků a prodavačů až po manažery prodejen. Najděte si novou práci na kariéra.lidl.cz. Tým Lidl. To se vyplatí.
9: Nová sezóna z CCC. Získejte 50% z ceny druhého levnějšího produktu zpět na dárkovou kartu Modivo. Vybírejte z trendů známých značek Reebok, Adidas nebo Vans. Platí do 6. září v prodejnách CCC.
10: Free Radio 107

0: Jennifer Lopez na Free Radio Get Right z roku 2005. Máme přesně 10 hodin a 55 minut.
1: Akce týdne Kovošrotu Barco. Jen tento týden dostanete v Barku za kilo nového měděného lesklého drátu 270 korun. Barco, výkup na jedničku. www.druhotnesuroviny.cz.
0: Všechny stány jsou pro vás i typy, kam se dá vyrazit.
2: Free Radio. Kam vyrazit?
3: Zveme vás do muzea. Soutěž Mladý těšanský kovář je tradiční akce konaná v barokní kovárně v Těšanech. Letos budou mladí kováři tvořit na téma z říše fauny a flóry. Těšit se můžete také na program pro děti. Kovárna bude pro veřejnost otevřena zdarma. Soutěž Mladý těšanský kovář se koná v Těšanech už tuto sobotu. Zveme vás do muzea. Technické muzeum v Brně pořádá ve spolupráci s obcí Slup již 21. ročník akce Slavnosti chleba. Čeká vás vůně čerstvě upečeného chleba z vojenské polní pekárny, řemeslný jarmark, folklor i přehlídka zemědělské techniky. Do Slupy vás navíc zdarma dopraví historické autobusy. Slavnosti chleba se konají ve Slupy už tuto sobotu. Podrobné informace najdete na www.slup.cz/slavnosti-chleba.
0: A my už pokračujeme další muzikou, za chvíli Enya. Roztepou to tady i Martin Solvay a GTA. A těšit se můžete i na Lady Gagu.

0: flašky, kufříky, vyměním za kuponky. Škola volá!
1: Ale zábava nekončí. V Lidlu na tebe čeká limitovaná edice skvělých doplňků s Bobem a Bobkem nebo mlsnými medvědími příběhy. Sbírej známky v aplikaci Lidl Plus a získej na ní slevu 60%. Lidl, to se vyplatí.
2: Vážení fanoušci brněnského basketbalu, nová sezóna se blíží a s ní možnost nákupu permanentních vstupenek na konkrétní místo v hale. Do pátku 4. září navíc za zvýhodněnou cenu 1200

0: Martin Solveig a GTA na fríčku startují nám za chvíli celebritky, v nich se dozvíte, že Miley Cyrus si změnila umělecké jméno. Více za chvíli, teď přehled novinek.
1: Free Radio, hudební novinky, to, co právě letí. Faruko.

0: Celebrity Show. Celebrity Show na Free Radio.
1: Miley Cyrus změnila v pondělí na sociálních sítích své jméno a místo dosavadního Miley Cyrus používá nyní jednoduše Miley. Stejně se prezentuje i na billboardech, plakátech, které visí doslova po celých Spojených státech a příznivci zpěvačky je také mohou najít uvnitř novin. No a zda se Miley rozhodla tohle příjmení ze svého uměleckého jména odstranit natrvalo, nebo je to jen její nějaká desátá studiovka, která se má jmenovat Miley, tak to interpretka zatím neuvedla a v tajnosti zůstává i album, které má právě vydat na podzim. Jediné, co jsme se tak nějak jako o tom dozvěděli, je, že to album opravdu už jenom vydá pod pseudonymem Miley a že by mělo být láskyplné. Tak uvidíme. My si Miley dáme na frýčku právě teď.

0: Alex Gaudino a Crystal Waters na Free Radio. Jdem na další muziku. A v Čechistáně jsou PH Electro. Také Switch Disco, Rehab a Senfeld. A pořádně to tyho roztančí i Pitbull a John Ryan. Za chvíli Peťa a zprávy.
1: Jsem hrdina.
2: Co tady blbneš?
1: A jak bys asi udělal reklamu na zdravotní pojišťovnu ministerstva vnitra?
2: No normálně. Ahoj, my pečujeme o hrdiny. Kdo chodí na prevenci, žije zdravě a nebo potřebuje opravdu kvalitní zdravotní péči, je náš hrdina. Tak se k nám přidejte.
3: Vše na 211.cz.
2: Už toho nech. A vy buďte našimi hrdiny.
1: Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra 211.
4: Teď pro vás máme extra várku slev. Až 50% na celou značku Miss Sporty. 40% na celé značky Dermacol a Gabriela Salvete. 40% na péči o pleť značky Astrid a další. Více na tetadrogerie.cz.
5: Dozvíš se to jako první v Brně. Zprávy Free Radia.
6: Pěkné dopoledne. Kinosály ve správě brněnských městských částí prošly v létě úpravami. Včera se po obnově otevřelo kino Lucerna v Žabovřeskách. Během léta prošel úpravami i velký sál kina Art. Obnova čeká také aktuálně nefunkční kinokavárnu v Černých polích. Obžalovaný Tomáš Jiříkovský, jeden z hlavních aktérů bitcoinové kauzy, odvolal pro nevděk bitcoinový dar v hodnotě miliardy korun, který loni věnoval ministerstvu spravedlnosti. Úřad to označil za další právní riziko spojené s případem. V kauze jsou obžalovaní také bývalý ministr spravedlnosti Pavel Blažek, jeho tehdejší náměstek Radomír Daňhel a advokát Karim Tic. Dva lidé dnes ráno utrpěli lehká zranění při výbuchu neznámého předmětu v pasáži nedaleko hlavního vlakového nádraží v jihoněmeckém Augsburgu. Policie následně na nádraží objevila další neznámý předmět. Záložník Enzo Fernandez odešel z Chelsea do Manchester City, který za něj zaplatil 125 milionů liber, tedy 3,53 miliardy korun. Argentinský fotbalista tak vyrovnal přestupový rekord anglické ligy.
5: Víme, kde to houstne. Doprava Free Radio.
0: Na příjezdu do Brna po dálnici D2 směrem od Bratislavy se nám tady vytvořila kolona od 3. kilometru, tak tady spočítejte určitě se zdržením. Vypadá to, že je to jediná komplikace na Brno a blízké okolí, kdybyste přeci jen o něčem dalším věděli, o čem by podle vás měli vědět i ostatní řidiči na cestách, volejte naši dopravní linku nebo využijte apku Frýčka.
5: Dopravní linka Free Radio. Volej 608 37 27 07. Víme, jak bude. Počasí Free Radio.
0: 23 stupňů máme aktuálně venku, ještě během odpoledne by nám to na těch 26 až 27 mělo vystoupat. Zítřejší denní maxima se budou opět pohybovat kolem 26 stupňů. Teď už PH Electro.

0: Free Radio. Lukyho vtípek. Lukyho vtípek.
1: Po cestě v taxíku se obrátí cestující na pana taxikáře s prosbou o pomoc a povídá: prosím vás, ženská je mě nevěrná, potřebuji, abyste šel se mnou domů a dosvědčil její nevěru. Určitě tam bude mít chlapa. Dohodnou se na ceně za tuto službu a vyrazí domů. Když doma v ložnici muž odkryje deku, opravdu je tam ukryt vedle ženy cizí chlap. Manžel vytáhne pistoli, namíří na něj a manželka začne zoufale křičet: Pepo, Pepo, nestřílej, to on koupil náš Mercedes. To on nám zaplatil dovolenou v Karibiku a to on přispívá při tvém platu na chod naší domácnosti. Pepo, prosím tě, nestřílej! Manžel smutně sklopí zbraň, podívá se na pana taxikáře a zeptá se ho: co vy? Co vy byste dělal? No tak to já bych si toho pána přikryl, aby se mi nenachladil.
0: Lukyho vtípek na Free Radio.

0: na Fíradio.
1: Dva měsíce po narození třetího potomka se Kristýna Leichtová předvedla v plavkách a herečka ukázala, jak vypadá ženské tělo po přivedení miminka na svět. Místo honby za rychlým návratem do formy si herečka prostě jenom užívá období, které je pro ně velmi důležité. Kristýna se letos v červenci stala už trojnásobnou maminkou a jak sama přiznala, na klasické šestinedělí v posteli a o samotě si příliš nepotrpěla. Naopak si pochvaluje, že má kolem sebe pomoc rodiny a může si nové miminko se všemi naplno užívat. Teď už Alessandra Morozo na Free Radio.
2: Buď s námi ve spojení ve dne i v noci. Staň se členem naší rádiové party. Stáhni si naši novou apku a vysílej s námi. Poslat vzkaz, hlasovku nebo nahlásit dopravní komplikace nebylo nikdy jednodušší. Spoj se s námi na jedno kliknutí. Právě teď. Apka Free Radio. Ke stažení na App Store a Google Play. Tak na co ještě čekáš?
3: Jeďte moderním vlakem Českých drah. Jeďte moderním vlakem z Brna do Prahy a zpět. Pohodlně v nejnovějších soupravách. A přes den každou hodinu. České dráhy. Milujeme vlaky.

Když práce, tak Daikin. V Brně Slatině už 20 let vyrábíme tepelná čerpadla a součásti do klimatizací. Právě teď hledáme nové kolegy a kolegyně na pozici operátor nebo operátorka výroby. Za nástup získáte náborový příspěvek 30 000 korun. Nabízíme stále

0: CZ. Když práce, tak Daikin.
1: Dobrý den, potřebovali bychom pravidelný úklid kanceláří. Jak to u vás funguje?
2: Jednoduše, přijedeme na prohlídku, připravíme nezávaznou cenovou nabídku a v případě zájmu se o úklid postarají naši prověření a vyškolení pracovníci.
1: A mytí oken?
2: To máte v ceně pravidelného úklidu dvakrát ročně zdarma.
3: LK Clean. Profesionální úklid kanceláří, ordinací, komerčních prostor a bytových domů v Brně. Pro více informací volejte na číslo 603 480 910.
4: Vytvořeno s použitím AI.
5: KIK. Víc pro podzim. A pro zvláštní momenty. Se svíčkami ve skle s podzimním motivem za 59 korun. K tomu sklenice s brčkem v různých barvách za 35 korun. Víc najdete v prodejnách. KIK. Víc než si myslíte.
6: Brno má nový podnik. Přijďte objevit Flank. Novou restauraci od Kongusto na Botanické 72. Jak dostanete chuť na pořádný kus masa, lehkou středomořskou kuchyni, Asii nebo českou klasiku? Ve Flanku máte rozhodně na výběr. Flank. Nová chuť Botanické 72.
7: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
8: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
9: Je dobré znát svůj limit. I u věcí, které máme rádi. Proto si na svém Allwin účtu můžete nastavit celou řadu herních limitů a užít si oblíbenou zábavu tak akorát. Allwin. Pomáháme hrát zodpovědně.
10: Víc prostoru pro rodinu. Víc jistoty na cestách. Víc výbavy, než čekáte. MG ZS. Benzínové a hybridní SUV se 7letou zárukou již za 439 990 korun.
11: Soutěžte s vaší Kaufland Card Extra od 26. srpna do 30. září a hrajte o Škodu Kodiaq a palivo od Orlen, skútry Piaggio, poukázky na nákup v Kauflandu a vstupenky na koncert skupiny Jelen.
12: Registrujte se ještě dnes s vaší Kaufland Card Extra. Kaufland.
13: Free Radio 107 FM. 107 FM. FM.

0: stále s vámi, 11 hodin 56 minut, nejvyšší čas si představit další muziku. A přichystaní jsou Artemas, taky Sean Paul se Siou, Florida, a taky nás čeká už za chvíli zkouška sirén v Brně, protože máme první středu v měsíci, tak ve 12 hodin to začne. Teď už ale slibovaní Artemas.
1: Free Radio 107 FM.

0: Free Radio. Ty první u toho, co letí.
1: Víčko stále s vámi, po 12. v Kohoutovicích otevřeli Klimapark. V horku se tam sám spustí a začne ochlazovat, tak víc o tom za chvíli.

0: Horké dny lidem do budoucna v brněnských Kohoutovicích zpříjemní nový klimapark, který vznikl na Libušině třídě. Původně dětské hřiště radnice nechala proměnit v park s mlžítky, pítkem, posezením a také zelení. V parku za víc než 10 milionů korun jsou i teplotní čidla, která ve vysokých teplotách automaticky spustí ochlazování. Klimapark je z části místem pro osvěžení a z části novým dětským hřištěm, které nahradilo původní. Přibyly tam i vzrostlé stromy, keře a spousta rostlin. Teď už skutři.
1: Free Radio. Tvý brněnský rádio. Free Radio. Free Radio. Free Radio. 107 FM.

0: Jennifer Lopez na Fríčku, my jdem na další muziku. Přichystaná je Rita Ora ve spojení s Robinem Schulzem. Bude tu i Minelli. Nebo Katy Perry za chvíli, Peťa se zprávami.
1: Haló, už máte svou Kaufland Card Extra v mobilu? Protože já jo, a tohle vás bude bavit.
2: Vážně? A co umí?
1: No přece extra slevy, kupóny, odměny, výhody i soutěže.
2: Objevte s námi svět extra výhod z Kaufland Card Extra. Více na kaufland.extra.cz. Kaufland.
3: Pivnice u Kohoutů slaví už páté narozeniny. Přijďte 10. září od 17 hodin slavit s námi. Rozdáváme 300 piv a pečenou kýtu zdarma. Večer rozjede DJ Andrew Melk i se svými elektrickými houslemi. A chybět nebude ani narozeninová tombola o skvělé ceny. Tak si udělejte rezervaci a přijďte si užít poslední záblesky léta. Těšíme se na vás 10. září od 5 hodin v Kohoutovicích u Kohoutů.
4: Dozvíš se to jako první v Brně. Zprávy Free Rádia.
5: Přeji hezkou středu. Fakultní nemocnice Brno je prvním pracovištěm v Česku, které používá novou metodu pro diagnostiku nádorů plic. Lékařům umožňuje přesněji odebírat vzorky i z obtížně dostupných ložisek. Metoda kombinuje bronchoskopickou navigaci a trojrozměrné rentgenové vyšetření. Ministerstvo spravedlnosti chce přísnější tresty za zločiny spáchané v opilosti nebo pod vlivem jiných návykových látek. Dokončuje kvůli tomu novelu trestního zákoníku, kterou chce představit na podzim. Kvůli zřejmě úmyslně způsobenému zkratu na rozhodně v Bergheimu na západě Německa bylo ze sítě odpojeno 5 bloků 2 elektráren v jejím okolí. Dodávky elektrické energie to neohrozilo. Zkrat v rozhodně někdo způsobil včera večer. Policie zatím nezdělila jeho přesnou příčinu. Případ ale vyšetřuje jako úmyslný trestný čin. Na tenisovém US Open se dnes odpoledne představí 5 českých zástupců. Linda Nosková, Karolína Muchová, Karolína Plíšková a Jiří Lahečka budou bojovat na betonových dvorcích v New Yorku o postup do třetího kola. Nikolu Bartuňkovou pak čeká dohrávka úvodního kola proti Egypťance Šárifové, kde vede po prvním setu 6-1.
4: Víme, kde to houstne. Doprava Free Rádia.
0: Na výjezdu z Brna u odbočky na Mokrou horu směrem do Svitav havarovala 2 osobní auta, blokují po nehodě levý jízdní pruh a tady počítejte už s přes kilometr dlouhou kolonou. Také pozor na D1, 218. kilometr z Brna na Vyškov, tady potkáte na krajnici porouchanou dodávku. Jinak to vypadá, že co se týče nehod, tak je to snad vše, kdybyste přeci jen o něčem dalším věděli. O čem by podle vás měli vědět i ostatní řidiči, tak volejte naši linku dopravní a nebo využijte apku Frýčka.
4: Dopravní linka Free Radia. Volej 608 37 27 07. Víme, jak bude. Počasí Free Radia.
0: Brno hlásí 24 stupňů, teď během odpoledne se nám zatáhlo a zataženo bude zhruba až do 18. hodiny. Když se dívám na následující dny, tak zítra se teploty na svých maximech budou pohybovat kolem 27 stupňů a čeká nás polojasná obloha i v pátek, potom teploty kolem 27. Teď už Rita Ora a Robin Schulz.

0: Free Radio. Novinky v kinech.
1: Pokud byste se rádi vyrazili do kina, nevíte, jaké novinky tam máme, tak to ví naše Janča Houbová.
2: Historický český snímek, který vypadá velmi zajímavě a je kinonovinkou tohoto týdne, jmenuje se Osamělý vlk. Film je dokudrama o životě Josefa Františka, který za druhé světové války patřil mezi nejúspěšnější stíhací piloty. Sledujeme jeho osudy od počátku kariéry u československého letectva přes dramatický útěk před nacisty až po službu v řadách proslulého britského královského letectva. Kromě shrnutí známých poznatků nabízí film také nové informace o jeho smrti a představuje Josefa Františka jako člověka s vnitřními pochybnostmi i výjimečnou odvahou. Silný námět, za kterým stojí opravdu neuvěřitelný příběh odvahy, tak se určitě vydejte do kina na film Osamělý vlk.
3: Našli se prachy, hledá se majitel. A víte, co to znamená? Ano!

0: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti kilo za 74,90. A kofola 2 litry s apkou pouze za 21,90. Albert. Dle srovnání k 26.8.
1: Hledáte stabilní práci s férovou mzdou a skvělými benefity? V Lidlu právě nabíráme nové kolegy a kolegyně. Obsazujeme pozice od brigádníků a prodavačů až po manažery prodejen. Najděte si novou práci na kariéra.lidl.cz. Tým Lidl. To se vyplatí.
2: Vážení fanoušci brněnského basketbalu, nová sezóna se blíží a s ní možnost nákupu permanentních vstupenek na konkrétní místo v hale. Do pátku 4. září navíc za zvýhodněnou cenu 1990 korun. Tak neváhejte, kupte si své místo ještě dnes a celou sezónu můžete sledovat Basket jako Brno. Permanentní vstupenky naleznete v síti Ticketportal.
3: Free Radio 107 FM. 107 FM. FM.

0: Bob Sinclair, All Right This Part z roku 2006 na Fríčku. Máme přesně 12 hodin 55 minut.
1: Akce týdne Kovošrotu Barco. Jen tento týden dostanete v Barku za kilo nového měděného lesklého drátu 270 korun. Barco, výkup na jedničku. www.druhotnesuroviny.cz.
0: Za chvíli už Felicia. Dáme se i Robina Schulze. A zazní Offenbach na Free Radio za pár chvil.
2: Letní výběr v Kauflandu potěší celou rodinu. Například vodňanská kachna bez drobů, kilo za 99,90. Olmíci, jogurt, různé druhy z Kaufland Card Extra za 10,90. A 7 Days Croissant, různé druhy za 9,90. Až do 8. září. Kaufland.
3: Brno má nový podnik. Přijďte objevit Flank. Novou restauraci od Kongusto na Botanické 72. Jak dostanete chuť na pořádný kus masa, lehkou středomořskou kuchyni, Asii nebo českou klasiku? Ve Flanku máte rozhodně na výběr. Flank. Nová chuť Botanické 72.
4: Free Radio 107 FM. Hrajeme nejvíc hudy.

0: Robin Schulz na fríčku, za chvíli už pro vás budu mít na drátě mluvčího městských strážníků pana Václava Kadrabu. Ten vám prozradí, co zajímavého museli strážníci řešit, tak si to nenechte ujít, teď už ale přehled novinek.
1: Free Radio, hudební novinky, to, co právě letí. Faruko.

0: víme o všem.
1: Na drátě vlny 107 FM už mluvčí městských strážníků pan Václav Kadraba. Co zajímavého museli strážníci řešit?
2: Hezký den všem posluchačům Free Rádia. Manipulovat se zbraní se podle svědkyně nezdráhal v pondělí odpoledne muž v samotném centru města. Do kobližné ulice kvůli tomu zamířila hlídka městské policie. Žena strážníkům popsala, jak z krátké střelné zbraně údajně vytahoval zásobník. Hlídka muže odpovídajícího popisu dostihla opodál, byl do půl pasu slečený a strážníkům i hned přiznal, že zbraň skutečně vlastní. Ještě před příjezdem hlídky ji prý ale odložil do kabelky své 40-leté známé, která ho doprovázela. Žena vzduchovou pistoli strážníkům na jejich výzvu opatrně předala. 49-letý muž hlídce tvrdil, že ji koupil nedaleko odtud, kde ji ukazoval svému příbuznému. Strážníkům navíc nadýchal zhruba půl promile alkoholu. Na základě všech těchto okolností proto hlídka přivolala státní policisty a muže podezřelého z porušení zákona o zbraních jim předala. Děkuji za pozornost a přeji příjemný poslech.
0: Free Radio. Free Radio. Free Radio. 107 FM.

0: ještě na fríčku, jdem na další muziku. Za chvíli už pervola do žaket. Zazní i Romano Sapienza Rodriguez. Nebo Alessandra, za chvíli zprávy.
1: Soutěžte s vaší Kaufland Card Extra od 26. srpna do 30. září a hrajte o Škodu Kodiaq a palivo od Orlen, skútry Piaggio, poukázky na nákup v Kauflandu a vstupenky na koncert skupiny Jelen.
2: Registrujte se ještě dnes s vaší Kaufland Card Extra. Kaufland.
3: Daikin Device v Brně hledá nové zaměstnance na pozici operátor výroby s náborovým příspěvkem 30 000 korun. 30 000 korun. Nabízíme mzdu s příplatky a bonusy, 5 týdnů dovolené, příspěvek na penzíko, dopravu, stravování, multisportku a mnoho dalších top benefitů. Více na práce@daikinbrno.cz. Když práce, tak Daikin. Dejte nám o sobě vědět.
4: Dozvíš se to jako první v Brně. Zprávy Free Rádia.
5: Pěkné odpoledne. Bystrec má po delší době opět tramvajové spojení až do smyčky Ečerova. Rekonstruovaná smyčka přináší v České republice unikátní řešení. Opačný směr vjezdu Šalin. Jedná se o součást prací, které souvisí s prodloužením tramvajové trati od Ečerovy až na sídliště Kamechy. Tramvaje by po ní měly jezdit na konci příštího roku. Čeští muži se i kvůli lepšímu systému preventivních prohlídek nechávají častěji testovat na rakovinu prostaty. Za poslední dva roky test podstoupilo 57% mužů mezi 50 a 69 lety. 2000 nádorů se tak podařilo odhalit včas. Až třetina lidí s podezřením na nádor ale nedorazí na následnou prohlídku a riskuje ohrožení života, stejně jako tisíce dalších, kteří se netestují vůbec. Francouzská politická scéna zažívá velké překvapení. V zemi s koncem léta začala kampaň před prezidentskými volbami, které proběhnou na jaře příštího roku. Hlavní souboj se aktuálně vede o to, kdo se ve druhém kole postaví představitelce krajní pravice Marine Le Penové. Ta se doklání o post zapojila bez ohledu na své odsouzení za zpronevěru veřejných peněz. České basketbalistky zvítězily v Berlíně v generálce na mistrovství světa nad Jižní Koreou 79-64 a připsali si v pátém přípravném utkání čtvrté vítězství. Nejlepší střelkyní týmu byla se 16 body Petra Malíková. Do turnaje vstoupí Češky v pátek duelem s Itálií.
4: Víme, kde to houstne. Doprava Free Rádia.
0: D2 půlý kilometr ve směru na Brno od Bratislavy tady bourala dvě osobní auta a počítejte se zdržením v koloně, která už má přes 3 kilometry. Na výjezdu z Brna u odbočky na Mokrou z horu směrem do světa havarovala dvě osobní auta. Stále se zde ještě dopravní nehoda vyšetřuje. Kdybyste věděli o čemkoliv dalším, co se děje na silnicích, volejte naši dopravní linku.
4: Dopravní linka Free Radia. Volej 608 37 27 07. Víme, jak bude. Počasí Free Radia.
0: Brno hlásí 25 stupňů i zítra. Teploty budou podobné dnešku. Co se týče pátku, tady teploty dokonce by měly dostoupat až na 27 stupňů.
4: A teď už tvoje muzika na prvním místě. Free Radio, Free Radio. Brno 107 FM. Mr. Worldwide.

0: Rychlý rádio. Burza práce.
1: Dnes budeme do Brna hledat elektroinženýra či elektroinženýrku. Náplní práce je návrh a specializace energetických systémů a jejich komponentů, výběr a technické posuzování baterií, střídačů a měničů, integrace hardwaru se softwarem a energetickým managementem, příprava a provádění testů. Požadují vysokoškolské vzdělání v elektrotechnice, elektronice nebo příbuzném technickém oboru, zkušenosti s hardwarem, energetikou nebo průmyslovými technologií, angličtinu minimálně na úrovni B2 a řidičský průkaz skupiny B. Nabízí plný úvazek, 25 dní dovolené, 5 dní sick days, flexibilní pracovní dobu, možnost práce z domova, příspěvek na stravování, telefon a další benefity. Kontakt a více informací najdete na webu freeradio.cz/burza-práce.
0: Free job na Free Radio.
2: Chystáte se stavět? Když stavba, tak i Tonk. Vsaďte na osvědčený stavební systém a nyní využijte speciální limitovanou nabídku. Pozor, jen do 25. září. Nejvýhodnější nabídku získáte na xela.cz/itonk. Itonk. Domov na prvním místě.
3: Chcete si sednout tady? Nebo asi spíš na zahrádce?
4: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
5: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na kb.cz.
6: Víc prostoru pro rodinu, víc jistoty na cestách, víc výbavy než čekáte. MG ZS. Benzínové a hybridní SUV se 7letou zárukou již za 439 990 korun.
7: Vytvořeno s použitím AI.
8: KIK. Víc pro podzim. A pro zvláštní momenty. Se svíčkami ve skle s podzimním motivem za 59 korun. K tomu sklenice s brčkem v různých barvách za 35 korun. Víc najdete v prodejnách. KIK. Víc, než si myslíte.
9: Hledáte stabilní práci s férovou mzdou a skvělými benefity? V Lidlu právě nabíráme nové kolegy a kolegyně. Obsazujeme pozice od brigádníků a prodavačů až po manažery prodejen. Najděte si novou práci na kariéra.lidl.cz. Tým Lidl. To se vyplatí.
10: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
11: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
12: Je dobré znát svůj limit. I u věcí, které máme rádi. Proto si na svém Allwin účtu můžete nastavit celou řadu herních limitů a užít si oblíbenou zábavu tak akorát. Allwin. Pomáháme hrát zodpovědně.
0: Free Radio 107 FM.

Fresko stále s vámi a my už jdeme na další muziku. Za chvíli už Gabry Ponte a Mauricio Bucalo. Také zazní Rudimental a Ella Eir. Nebo Rich.

0: Rudimental a Ella Eire na Free Radio po 14. hodině. Já už vás za chvíli v rámci tipů, kam vyrazit, pozvu na Den sportu a kroužků, tak si to nenechte ujít. Teď už ale přehled naší nejnovější muziky.
1: Free Radio. Hudební novinky. To, co právě letí.
2: Dominika Mirgová, Kali a

0: Nová, Free Radio.
1: Around the world.

0: Free Radio. Kam vyrazit?
1: Zveme vás do Kohoutovic na aktivity pro celou rodinu pod širým nebem. Na hřišti u základní školy Pavlovská se představí sportovní a zájmové kroužky, do kterých se mohou zapojit děti i dospělí. Čekají vás soutěže pro malé i větší sportovce, zábavné aktivity a spousta užitečných informací, jak třeba trávit volný čas v Kohoutovicích aktivně a smysluplně. Akce se koná zítra od 15 do 17, určitě se přijďte podívat.
0: Free Radio 107 FM.
2: Nastraž uši, tahle novinka si zaslouží.

0: DJ Set Work na Fríčku, jdeme na další muziku, jaká bude? Těší se na vás Felix Jen společně s Kaskádou. Taky stány Sigala. Nebo Don Diablo a Jessie J za chvíli zprávy.
1: Halo, už máte svou Kaufland Card Extra v mobilu? Protože já jo, a tohle vás bude bavit.
2: Vážně? A co umí?
1: No přece extra slevy, kupóny, odměny, výhody i soutěže.
2: Objevte s námi svět extra výhod z Kaufland Card Extra. Více na kaufland.extra.cz. Kaufland.
3: Pivnice u Kohoutů slaví už páté narozeniny. Přijďte 10. září od 17 hodin slavit s námi. Rozdáváme 300 piv a pečenou kýtu zdarma. Večer rozjede DJ Andrew Melk i se svými elektrickými houslemi. A chybět nebude ani narozeninová tombola o skvělé ceny. Tak si udělejte rezervaci a přijďte si užít poslední záblesky léta. Těšíme se na vás 10. září od 5 hodin v Kohoutovicích u Kohoutů.
4: Dozvíš se to jako první v Brně. Zprávy Free Rádia.
5: Pěkné odpoledne. Se začátkem školního roku začala i soutěž lesů města Brna Zlatý podzim. Lesníci během září poschovávají v lesích 90 zlaťáků. První indicii vypustili včera ráno a brzy na místo dorazili i první hledači. Na každém místě jsou schované 3 mince. Lidé si je pak mohou nechat vyměnit třeba za zvěřinu med, ale i vánoční stromek. Policejní odborníci dnes exhumovali ostatky někdejšího ministra zahraničí Jana Masaryka z rodinné hrobky na hřbitově v Lánech na Kladensku. Může to pomoci při objasňování okolností jeho smrti z března 1948 po pádu z okna pražského Černínského paláce. Podle oficiální dobové verze spáchal sebevraždu. Policejní úřad dokumentace a vyšetřování zločinů komunismu ale prověřuje možnou vraždu. I když koupací sezóna v Hustopečích skončila a začalo vypouštění bazénů na koupališti, voda najde další využití. Fotbalový trávník na sousedním stadionu kvůli letošnímu extrémnímu suchu vysychá a hasiči proto vodu z bazénů využijí k jeho zalévání. Ruský hokejový svaz se odvolal ke sportovnímu arbitrážnímu soudu proti zákazu startů svých týmů v mezinárodních soutěžích, včetně mistrovství světa, který Mezinárodní federace potvrdila na konci července. Rusové oznámili, že s posledním srpnovým dnem předali arbitráži potřebné materiály a slyšení se uskuteční koncem října.
4: Víme, kde to housne. Doprava Free Rádia.
0: Jdeme na silnice, pozor si dávejte v Husově ulici. Tady srazilo osobní auto cyklistu, počítejte s omezením provozu. D2 půltý kilometr ve směru na Brno od Bratislavy bourala 2 osobní auta a na D1 na 194. a půltém kilometru směrem od Prahy blokuje provoz nehoda osobního auta s nákladním. Tady počítejte s velmi silným provozem.
4: Dopravní linka Free Rádia. Volej 608 37 27 07. Víme, jak bude. Počasí Free Rádia.
0: 26 stupňů máme aktuálně v centru města Brna. Během zítřejšího dne očekávejte spíše polojasnou oblohu a nejvyšší denní teploty kolem 25 stupňů.

0: Free Radio. Lukyho vtípek. Lukyho vtípek.
1: Slečno, dobrý večer. Smím vás doprovodit domů? Je mi to líto, jsem vdaná. No já jsem taky ženatý. A taky je mi to líto.
0: Lukyho vtípek na Free Radio.

0: Free Radio. Kam vyrazit?
1: A mám pro vás další hezký tip, kam se dá vyrazit. Mladý těšanský kovář, tak to je tradiční akce v barokní kovárně v Těšanech a uskuteční se už tuto sobotu 5. září od 8 do 14 hodin. Nastupující generace kovářů bude soutěžit v prostorách starobylé barokní kovárny v Těšanech a soutěž je jedna z hlavních bodů programu 28. ročníku národopisných slavností v obci Těšany. Součástí akce bude i dětský program na kovárně, zahrnuje třeba tradiční výtvarnou soutěž o nejhezčí a originální obrázek na zadané téma. Prostory kovárny budou v tento den i pro veřejnost otevřeny zdarma, tak určitě přijďte, teď už ale další muzika.
2: Buď s námi ve spojení ve dne i v noci. Staň se členem naší rádiové party. Stáhni si naši novou apku a vysílej s námi. Poslat vzkaz, hlasovku nebo nahlásit dopravní komplikace nebylo nikdy jednodušší. Spoj se s námi na jedno kliknutí. Právě teď. Apka Free Radio. Ke stažení na App Store a Google Play. Tak na co ještě čekáš?
3: No, tak kam o víkendu? Koupák, hory nebo něco nového?
4: Co třeba na delfíny?
3: Do zoo?
4: Kde pak? Na Summer Tech Days od BYD.
3: Myslíš ten nový Dolphin G s dojezdem přes 1000 kilometrů?
4: Přesně. A můžeš vyzkoušet i dalších 10 modelů od BYD. A díky financování 50 na 50 zaplatíš polovinu teď a zbytek až za rok se zvýhodněným úrokem.
5: Summer Tech Days od BYD. Více na byd.com.
6: Auto Pokorný. Prodej a servis vozů BYD. Navštivte nás v brněnské Olympii nebo na bydvbrně.cz.
1: Dobrý den, potřebovali bychom pravidelný úklid kanceláří. Jak to u vás funguje?
7: Jednoduše, přijedeme na prohlídku, připravíme nezávaznou cenovou nabídku a v případě zájmu se o úklid postarají naši prověření a vyškolení pracovníci.
1: A mytí oken?
7: To máte v ceně pravidelného úklidu dvakrát ročně zdarma.
8: LK Clean. Profesionální úklid kanceláří, ordinací, komerčních prostor a bytových domů v Brně. Pro více informací volejte na číslo 603 480 910.
9: Chystáte se stavět? Když stavba, tak i Tonk. Vsaďte na osvědčený stavební systém a nyní využijte speciální limitovanou nabídku. Pozor, jen do 25. září. Nejvýhodnější nabídku získáte na xela.cz/itong. Itong. Domov na prvním místě.
10: Jsem hrdina.
11: Co tady blbneš?
10: A jak bys asi udělal reklamu na zdravotní pojišťovnu ministerstva vnitra?
11: No normálně. Ahoj, my pečujeme o hrdiny. Kdo chodí na prevenci, žije zdravě a nebo potřebuje opravdu kvalitní zdravotní péči, je náš hrdina. Tak se k nám přidejte.
10: Vše na 211.cz.
11: Už toho nech a vy buďte našimi hrdiny.
10: Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra 211.
0: Vážení fanoušci brněnského basketbalu, nová sezóna se blíží a s ní možnost nákupu permanentních vstupenek na konkrétní místo v hale. Do pátku 4. září navíc za zvýhodněnou cenu 1990 korun. Tak neváhejte, kupte si své místo ještě dnes a celou sezónu můžete sledovat Basket jako Brno. Permanentní vstupenky naleznete v síti Ticketportal.
12: Nová sezóna z CCC. Získejte 50% z ceny druhého levnějšího produktu zpět na dárkovou kartu Modivo. Vybírejte z trendů známých značek Reebok, Adidas nebo Vans. Platí do 6. září v prodejnách CCC.
13: Tak kam to dneska bude? Do práce? Na schůzku? Nebo domů?
14: A víte, co je na tom nejlepší? S Taxi Impuls se vám každá tahle cesta může vrátit zpátky.
13: Za každou jízdu sbíráte body a ty jednoduše proměníte za kredit na další jízdy.
14: Takže čím víc jezdíte, tím míň platíte.
13: Stáhněte si aplikaci Taxi Impuls a ušetřete.

zábava nekončí. V Lidlu na tebe čeká limitovaná edice skvělých doplňků s Bobem a Bobkem nebo mlsnými medvědími příběhy. Sbírej známky v aplikaci Lidl Plus a získej na ní slevu 60%. Lidl, to se vyplatí.

0: Korona na Free Radio přesně ve 14 hodin a 58 minut.
1: Akce týdne Kovošrotu Barco. Jen tento týden dostanete v Barku za kilo nového měděného lesklého drátu 270 korun. Barco, výkup na jedničku. www.druhotnesuroviny.cz.
0: Další muzika přichystaná za chvíli už, Regár. Zazní i Daddy Yankee. Nebo Kaigo a Ava Max a zazní taky Lukáš Bartl. Umíš
2: Ahoj.
0: Zpívat vůbec?
2: Krásné odpoledne, jestli co?
0: Jestli umíš zpívat, jestli bych
2: taky... V žádném případě
0: nikdy... Říkám, zazní Lukáš Bartl a teď zazní... mě vlastně napadlo, vlastně nikdy neslyšela se ani pobrukovat.
2: Takhle, já si pobrukuju, popískávám si občas, tak jako... Do pohody, no. Pobrukuju si taky občas, já spíš tak jako chodím a istolo, volovo, jako...
0: jako reper byste by mohl
2: jedu
0: být
2: si v hlavě ty svoje jako úlety, ale zpěv pro boha jako nikdy, nikde a neskoušet, jako hrůza, tak... já prostě neumím zpívat a nejde mi to a nikdy bych to jako nedoporučoval
0: lidem. Nachystej si do zítřka nějaký rap, dáme
2: ne,
0: si ho
2: děcka, děcka, já to nechci, já tohle to nevím.
0: Co tady kroutí, jak kdybych byla ten Mikuláš.
2: Poslední úkol, co jsem měl, co jsem tak splnil, byla vlastně ta challenge v hitparádě, kdy mě posluchači vyhecovali a vyzvali, že pokud padne hlasovací rekord, uvedu první pozici v hitparádě operním hlasem. Můžeš nám prosím tě ty ukázat operní hlas?
0: Lukáš Bartl přichází.
2: Nádhera.
0: Free radio,
2: přátelé.
3: Brno má nový podnik. Přijďte objevit Flank. Novou restauraci od Kongusto na Botanické 72. Jak dostanete chuť na pořádný kus masa, lehkou středomořskou kuchyni, Asii nebo českou klasiku? Ve Flanku máte rozhodně na výběr. Flank. Nová chuť Botanické 72.
4: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Tento týden z Kaufland Card Extra. Milka sušenky za 33,90. Royal Crown se třtinovým cukrem nebo Targa za 24,90. A Birel jedinečnou chuť nenahradíš za 18,90. Až do 8. září. Kaufland.
5: Free Radio 107 FM. Hrajeme nejvíc hudebních novinek.

0: Přesně 6. minuta po 15. hodině, v tento okamžik se vám od mikrofonu hlásí Lukáš Bartl, je tady pokračování odpolední free party. No, v následující půlhodince, abych to tak jako rovnou zkrátil, víte, jak to chodí, není čas ztrácet čas a to platí samozřejmě i pro středu odpoledne. Tak co nás čeká v té první půlhodince? Bude tady samozřejmě úplně úžasná rubrika Frajer nebo Loser. Podíváme se na další zajímavosti, co se dějí kolem nás, kolem lidí. Připravuju pro vás také aktuální zprávy z dopravy. Celé území města Brna máme pod kontrolou, mrkneme se na to, jak to frčí D1, D2, okolí, Vinohrad, Kinínská a podobné hlavní tahy, no a k tomu samozřejmě další zajímavosti a to, co by vás mohlo zajímat. K tomu i hity a muzika, která je připravená už teď. Objeví se Diplo, Cameron Whitcomb, Would You Still Love Me, chystám taky Kaiga s Avo Max, pustíme si jejich spolupráci Whatever, k tomu ještě Arzenium, Hanna Tima, Kokoina a další skvělé pozitivní hity, které vás budou doprovázet v odpolední free party. Příjemný poslech a super náladu přeje Free Radio.
1: Free Radio, hudební novinky, to, co právě letí. Faruko.

0: Frajer nebo loser?
1: Mám tady příběh s takovou velmi zajímavou situací. Obec ukázala, jak vypadají nové veřejné toalety po návštěvě několika dětí. Obyvatelé požadují potrestání dětí i jejich rodičů. Pozor, docela takové jako palčivé téma. Zastávka patří mezi dynamicky se rozvíjející obce v blízkosti Brna. Kromě krásné přírody, kterou můžete v rámci mikroregionu Kahan obdivovat, také masivně investuje do modernizace celé infrastruktury, včetně nového přístupního terminálu, který usnadňuje dopravu do nedaleké krajské metropole. V posledních dnech však obec na sociálních sítích proslavila úplně jiná věc. Vandalský nájezd několika dětí, které dokázaly zdevastovat nové veřejné toalety do stavu, který obec musí za nemalé peníze uvádět zpět do provozu. Docela jako komplikovaná věc a hlavně strašná škoda, jako velikánskej, řekl bych, jako nesmysl od těch vandalů. Obec zastávka na svém oficiálním facebookovém profilu zveřejnila fotografie zcela zdevastovaných toalet v novém přístupním terminálu v nádražní budově. Stěny, podlaha, umyvadla i toaletní kabiny byly extrémně znečištěné. Podle starosty obce Zdeňka Milana, který příspěvek podepsal osobně, je celá věc smutným svědectvím o tom, jaké chování si děti dovolují. Post během pár dnů získal stovky reakcí a přinesl vlnu velmi ostrých komentářů směrem k samotným vandalům i k jejich rodičům. Pozor na to. Co se přesně stalo? Příspěvek podepsaný starostou obce popisuje situaci, kterou zaměstnanci našli jednoho rána v nově otevřeném přístupním terminálu integrované dopravy. Toalety byly pokryté rozprášenou pěnou, po podlaze byly rozházené papírové utěrky a další odpadky, na zrcadlech byly nápisy, zkrátka úplná katastrofa. Fotografie, které obec ke zprávě přidala, zkrátka ukazují žalostný stav veřejných toalet. Co k tomu říct? Je to nepříjemná situace. V rubrice Frajer nebo loser doufám, že máme všichni úplně jasno, kam tento příběh spadá. Všechny ty vandaly bych i já osobně označil za losery. Starosta obce Zdeněk Milan ještě k tomu v prohlášení uvedl: vážení rodiče, takto se baví děti z některých z vás, respektive takto ráno vypadaly toalety na našem novém moderním přístupním terminálu IDS v nádražní budově. Budova je samozřejmě vybavena kamerami, takže viníci budou hodně brzy nalezeni. Nicméně není tohle zbytečné? Nemohli by se rodiče viníků alespoň trošku zajímat o to, čím se jejich děti baví, když nejsou zrovna doma? Nebylo by lepší dětem vysvětlit, že nechovat se jako vandal není ponižující a hlavně, že tohle jejich dílo po nich musí někdo uklidit, opravy samozřejmě zaplatit, aby ostatní lidé mohli tyto prostory používat k tomu, k čemu mají sloužit. Dodal přitom, že díky kamerovému systému v budově bude identifikace pachatelů otázkou pouhých několika dní. Takže celá věc samozřejmě odsune užívání té zastávky, bude to stát hromady peněz, je to celé zbytečné, no a myslím si, že rodiče z dětí rozhodně nadšení nebudou. Free Radio. Free Radio.

0: Necelých 15 vteřin nám schází do půl čtvrté. O půl čtvrté jsou pro vás na Free Radio připravené informace z brněnské dopravy, včetně informací o počasí. A mám tady připravené i ukázky hitů, které jsou před námi. Když takhle čtu jakoby názvy těch hitů jednoho za druhým, tak to vypadá jako, že se na Free Radio tady schyluje jako k pořádnému večírku, nebo jak to říct, k pořádnému mejdanu. Já to řeknu rychle, jo, ty písničky po sobě. Bambolero, opa, sexy bitch. Jako první samozřejmě Bambolero, Geo da Silva, k tomu Tajný tempák a Wopa. A do této veselé atmosféry nastupuje slavný hit Davida Getty, tedy Sexy Bitch. A taky Aiken společně s Davidem. Jasně slyšíte, že ta party energie tady na 107 FM bude. Teď ale rychlý pohled na silnice. Je tu doprava s Free Radiem.
1: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. České kuře bez drobů, kilo za 49,90. A jeho český ajdam plátky 100 gramů s apkou pouze za 19,90. Albert. Dle srovnání k 26.8.
2: Víme, kde to houstne. Doprava Free Rádia.
0: Několik komplikací nás trápí, k tomu ještě velmi silný provoz, aktuálně odpolední špička ukazuje svoji sílu, takže prosím vás, nespěchejte, protože aktuálně přes Brno nic nenaspěcháte. Začínáme v Černovicích, opatrně Černovice, Charbulova ulice, je to u křižovatky s ulicí Havraní, tady bourala motorka, nehoda je bohužel se zraněním, projedete s omezením. Dálnice D1, 194. a půlý kilometr směrem na Prahu, směrem z Prahy na Brno. Tady blokuje provoz nehoda osobního auta s nákladním autem. Počítejte s velmi silným provozem a také s drobným zdržením. V Brně na Husově ulici tady srazilo osobní auto cyklistu. Počítejte s omezením provozu a projíždějte velmi opatrně. K tomu ještě na příjezdu do Brna po dálnici D2 směrem od Bratislavy se tvoří kolona. Je to v úseku někde mezi 5. až 3. kilometrem až klasicky po nájezd na dálnici D1. V centru, jak jsem říkal, velmi silný provoz právě na jihu D2 křížení s D1. Komplikace očekávejte také v okolí CT parku, ve Slatině je tam velmi silný provoz v těch okolních uličkách, ať už je to Tuřanka, Švédské Valy nebo Těžební, je tam velmi silný provoz, no a k tomu taky zasekáno na jihu klasicky v okolí Zvonařky, Hršpická ulice, 100% očekávejte kolonu také na Kněžnické ulici a velmi silný provoz a komplikace v okolí Kuřimy. Ve směru z České na Kuřim, z Kuřimy na Českou, z Brna na Kuřim, to znamená, prosím vás, všechny ty hlavní tahy v okolí jsou tam docela zasekány, takže tam očekávejte velmi silný provoz, Blanenská i Tyršova. Teď už by to mělo být snad z dopravy všechno. Já vám popřeju šťastnou cestu, hlavně klidnou a šťastnou cestu dohromady. Pokud máte další informace k tomu, co se děje na silnicích i dálnicích, dejte nám vědět přes naši aplikaci anebo využijte dopravní linku Free Radia. Děkujeme.
2: Dopravní linka Free Radia. Volej 608 37 27 07. Víme, jak bude. Počasí Free Radia.
0: Počasí máme nádhera, dneska je to parádička, pohodička, aktuální teploty jsou stále vysoké, pohybují se v Brně mezi 27 a 28 stupni Celsia. Na večer příjemných 25 stupňů, večer tady vidím bez deště, bez přeháněk, i v noci by pršet nemělo. Noční teploty se budou pohybovat mezi 12 až 14 stupni Celsia. Zítra během dne maxima 24 až 26 stupňů a zítřejší noční teploty opět okolo 15 stupňů Celsia. Tři a půl minutky po půl čtvrté, skok zpátky do odpolední Free Party. Od mikrofonu zdraví Lukiny, no a před námi Geo da Silva, Bambolero pro všechny na 107 FM.

0: Hledáš práci, kde dostaneš nástupní bonus, co fakt stojí za to? Daikin Device v Brně hledá nové operátory výroby a dává náborový příspěvek 30 000 korun. K tomu mzdu z bonusy a příplatky, 5 týdnů dovolené, příspěvek na dopravu, stravování, penzíko, multisportku a hromadu dalších benefitů. Moderní výroba, stabilní práce a super tým, to je Daikin Device. Více na práce.daikinbrno.cz.
1: Letní výběr v Kauflandu potěší celou rodinu. Například bodňanská kachna bez drobů, kilo za 99,90. Olmíci, jogurt, různé druhy z Kaufland Card Extra za 10,90. A 7 Days Croissant, různé druhy za 9,90. Až do 8. září. Kaufland.
2: Free Radio 107 FM. 107 FM. FM.

0: si bič. Buď chytřejší než rádio. Buď chytřejší než rádio.
1: Krásné odpoledne, přeje Free Radio 107 FM. Pojďme se podívat na rubriku Chytřejší než rádio. Dneska jsem vytáhl takové jakoby extrémní téma, kterým se zabýváme většina z nás asi po celý život. Řeknu to jednou krásnou větou. Odkud se bere prach? Hlavně tedy, odkud se berou chuchvalce prachu v našich bytech a v našich domácnostech. Na svědomí je mají zvířata, lidé, ale i vesmír. Na to pozor, přátelé. Pojďme se na to podívat. Celoživotní otázka, která zajímala vždycky naši maminku, tak jako kde se to tady bere, proč není vysátý, vysávejte pořádně a podobně. Řada zdrojů tvrdí, že naprostou většinu prachu v domácnosti tvoří odumřelé buňky lidské kůže. Celá naše pokožka se totiž obmění přibližně za 4 týdny a denně se nám tak z těla odloupne až 500 milionů odumřelých kožních buněk. No a to je docela binec. Ve skutečnosti sice sloupaná pokožka opravdu představuje nezanedbatelnou součást špíny na lopatce, ale její hlavní zdroj je třeba hledat trošičku jinde. Podle studie americké chemické společnosti z roku 2009 pochází zhruba 60% prachu z interiérů a zbytek připadá na vnější faktory, jako například špína z bot, pilová zrnka, částečky hlíny, dopravní splodiny, ale i kousky hmyzích těl a podobné části. Do první kategorie pak mimo kůži patří zejména vlákna z textilu a z koberců, kousky papíru, chlupy domácích zvířat či drobky z potravin. Poměr obou složek se pochopitelně liší v závislosti na lokalitě dané domácnosti. Například v nově postaveném domě se může vznášet prach ze sádrokartonu a bývá tak hlavní složkou prachu. Budova v blízkosti ručné silnice bude pravděpodobně obsahovat více škodlivin z výfuku a roli hraje také podlaží. Obecně se prach kumuluje více v přízemí, zejména je-li otevřeno třeba do zahrady. Takže tohle všechno máme doma na zemi. Je toho hnedka, jakoby řekl bych, docela dost. Těch zdrojů a těch složek tam je několik, takže nedá se úplně 100% říct, z čeho se skládá, že by to byl jeden zdroj nebo jedna věc, díky které, když ji přestanete dělat nebo ji zamezíte, takže doma nebudete mít žádný prach. Je to hnedka z několika důvodů, takže je potřeba všechno tohle hlídat, ať už jsou to drobky z potravin, čistota bot nebo boty necháváte před bytem, nebo zkrátka větrat, ale po větrání počítejte s tím, že vám do bytu pár věcí přiletí. Tolik informace o tom, kde se u nás doma berou chuchvalce prachu. Teď už Carly Rae Jepsen a taky Party for One.

0: party, v odpolední free party pokračuje. To byla Carly Rae Jepsen přesně v čase 15. hodina 54. minutka. Free Radio.
1: Akce týdne Komošrotu Barco. Jen tento týden dostanete v Barku za kilo nového měděného lesklého drátu 270 korun. Barco, výkup na jedničku. www.druhotnesuroviny.cz.
0: Teď už pomaličku na jistě příprava dalších hitů a další muziky. V odpolední free party pro vás chystám pořádnou řádku hitů. Pojďme se podívat, jaké hity jsou před námi.
2: Hledáte stabilní práci s férovou mzdou a skvělými benefity? V Lidlu právě nabíráme nové kolegy a kolegyně. Obsazujeme pozice od brigádníků a prodavačů až po manažery prodejen. Najděte si novou práci na kariéra.lidl.cz. Tým Lidl. To se vyplatí.
3: Vytvořeno s použitím AI.
4: KIK. Víc pro podzim. A pro zvláštní momenty. Se svíčkami ve skle s podzimním motivem za 59 korun. K tomu sklenice s brčkem v různých barvách za 35 korun. Víc najdete v prodejnách. KIK. Víc, než si myslíte.
0: Středeční odpolední free party, svátek dneska slaví

0: A do toho novinky, jako například Lucenzo a jeho Limoncello. O muziku je na 107 FM postaráno, příjemný poslech a krásné odpoledne všem fríčkařům.
1: Free Radio 107 FM.

0: 16. hodina, k tomu 5. minutka, tohle byl Pitbull, I Know You Want Me, Kyle Ocho, před námi Sony Fodera společně s Becky Hill, budou taky iPhone 65, Daria Kuškuš a další bomby, samozřejmě i Lucenzo a jeho limončelo. Odpolední free party pokračuje, podíváme se i za dopravou, no a za malý okamžik oblíbená škatulka, rubrika, jak to říct, já se na to vždycky těším. Zkrátka další covery a remixy, opět si pustíme nějaký vychytaný, vymazlený, vyladěný remix některého ze slavných hitů. Máme se na co těšit. Hezké odpoledne přeji od mikrofonu Lukin a zdravím všechny posluchače Free Radia.
1: Free Radio. Hudební novinky. To, co právě letí.
2: Dominika Mirgová, Kali.

0: Hudební kavry a remixy. Kavry a remixy. Na Free Radio.
1: A rovnou skočíme za dalším úžasným remixem, který se pro vás připravuje dneska speciálně v rámci odpolední Free Party tady na 107 FM. 15. minutka po 16. hodině a teď se ponoříme do světa muziky, do světa DJů, do světa producentů a do světa úžasných předělávek, remixů a různých cover verzí a remakeů a tak dále a tak dále. Ukázka hitu, o který se dneska bude jednat, název Artemas I Like The Way You Kiss Me. Podle názvu určitě znáte 100%. Artemas, to se dobře pamatuje, no a tohle je právě ta písnička. Už tak je to našláplej song, protože má perfektní vokál, energii, rytmus, je to prostě... Je to věc, kterou bych jako, můžu říct, že bych si netroufl remixovat. Pojďme si pustit, jak by to mohlo vypadat v té speciální verzi pro dnešní odpolední Free Party na Free Radio.

0: Artemas, přátelé. Cover a remixy na Free Radio, dneska tady verze Artemas, I Like The Way You Kiss Me, Culture Shocks DMB Flip verze. Pokud byste hledali do svého setíku, nebo jenom tak, abyste se ho stáhli na cvičení, Culture Shocks DMB Flip, I Like The Way You Kiss Me, Artemas. Já myslím, že dobrý.
1: Free Radio, Free Radio, Free Radio, 107 FM.

0: Není čas ztrácet čas, přátelé, jedeme z vesela dál, Free Radio 107 FM a pokračování odpolední Free Party je minutka a půl před půl pátou. Doufám, že na půl pátou, pokud něco máte, takže to stíháte. Já vám k tomu pomůžu ještě s informacemi okolo dopravy, protože není teď úplně lehké dostat se přes to Brno, ať už jedete vlastně kamkoliv. Takže teď taky ukázky toho, co nás čeká, doprava, počasí a potom hned zpátky mezi vaše oblíbené hity. Budou tady například Faithless a BB Rexa, New Religion, Vico, Gabri Ponte, dáme si viento. A těšit se můžeme taky na australskou produkci přímo od pana Fischera. Bude to skladba Rain. Takhle krásně vám budeme hrát v následující půl hodince tady u nás na 107 FM. Lukin u mikrofonu, 40 vteřin před půl pátou, vyrážíme na silnice.
1: Víc prostoru pro rodinu, víc jistoty na cestách, víc výbavy než čekáte. MG ZS. Benzínové a hybridní SUV se 7letou zárukou již za 439 990 korun.
2: Chcete si sednout tady, nebo asi spíš na zahrádce?
3: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
4: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na kb.cz.
5: Víme, kde to houstne. Doprava Free Rádia.
0: Aktuální dopravní informace přináší Free Radio 107 FM. Zdravíme všechny, co už jste na cestách a možná i ty, co už zdravíte někde teď minutky, tvrdnete v kolonách. Opatrně, Brno, Černovická ulice, nebo pardon, v Černovicích na Charbulově ulici, je to u křižovatky s ulicí Havraní, tady bourala motorka, nehoda je se zraněním, projíždí se na místě s omezením. Intenzita provozu v Brně aktuálně něco mezi 4 a 5, jenom abych připomněl, 4, tvoří se kolony, snížená rychlost a také problémy na křižovatkách. 5, tam už je dopravní kolaps, vozidla stojí nebo se pomalu popojíždí na všech těch hlavních tazích a to je právě ta situace, která vás čeká v Brně. Máme tady hlášené kolony a silný provoz na jihu Brna, příjezd na Poříčí, to znamená Vídeňská, silný provoz taky Zvonačka, Hladíková, v okolí Kolíště, velmi silný provoz kolony minimálně na 5 minut, kratší kolona na Žabovřeské ulici, delší kolona aktuálně na Kněžské a to v obou směrech. Zdržení očekávejte na Gajdošové na úrovni Staré osady, je tam minimálně ztráta 5 minut, dlouhá kolona i na Táborské ulici, Černovická ulice směrem na Olomouckou stojí, k tomu Jirovnická kratší kolona a dlouhá kolona z Rokytové až na Žarošickou na Vinohradech a ve Vinohradském kopci. Tohle všechno vás bude teď odpoledne v Brně obtěžovat ještě několik minut, možná několik desítek minut, zkrátka v těchto oblastech velmi silný provoz a ztráta klidně 5 až 10 minut. Jezděte v pohodě, jezděte pokud možno v klidu, pokud máte další informace, nové nebo přesnější informace k tomu, co jsme právě teď hlásili, tak využijte naši aplikaci anebo volejte na dopravní linku. Děkujeme.
5: Dopravní linka Free Rádia. Volej 608 37 27 07. Víme, jak bude. Počasí Free Rádia.
0: Brno, teploty aktuálně mezi 27 a 28. Odpolední teploty by se měly pohybovat okolo 25 stupňů Celsia. 25 tady vidím až do 7 hodiny večerní. Večer by měl být bez deště a bez přeháněk. Večer tedy s deštěm počítat nemusíme, ale noční teploty budou i přesto celkem nízko. Dnes v noci mezi 13 a 14 stupni. Zítra očekáváme dopoledne polojasnou oblohu v odpoledních hodinách a večer už zataženo. Bude tam přibývat oblačnost. Teplotní maxima zítra 24 až 25 stupňů a zítřejší noční teploty okolo 15 stupňů. Máme 2,5 minutky po půl páté, teď už další hity na Free Radio. New Religion, BB Rexa a Faithless.

0: Ruky o vtípek.
1: A to je furt samé bolavé koleno, pořád samá artritída, ale když se ozve, otevíráme pokladnu číslo 4, tak se všichni promění ve sprintery.
2: Lukyho vtípek na Free Radio.

0: nejoblíbenější hity ve Freeboxu Free Radio. Kašmír. Becky Hill a Jason Status. Becky Hill a Jason Status. Čusté, Jack Style a John. Čusté, Jack Style a John. A který je ten tvůj? Nech si ho zahrát od pondělí do čtvrtka po 17. hodině. Freebox Free Radio.
1: Vážení fanoušci brněnského basketbalu, nová sezóna se blíží a s ní možnost nákupu permanentních vstupenek na konkrétní místo v hale. Do pátku 4. září navíc za zvýhodněnou cenu 1990 korun. Tak neváhejte, kupte si své místo ještě dnes a celou sezónu můžete sledovat Basket jako Brno. Permanentní vstupenky naleznete v síti Ticketportal.
2: Baví tě řídit? Poznávat nové lidi a chci si vydělat i dobré peníze? Tak si Impuls hledá nové řidiče a řidičky. Záleží jen na tvém volném čase. Jezdíš, kdy se to hodí tobě. Ráno, večer nebo o víkendu. Nabízíme férové podmínky, moderní dispečink a podporu zkušeného týmu. Chceš sedět za volantem místo doma na gauči? Zavolej 14014 a přidej se k Taxi Impuls. Taxi Impuls. Nechej svůj čas vydělávat.
3: Soutěžte s vaší Kaufland Card Extra od 26. srpna do 30. září a hrajte o Škodu Kodiaq a palivo od Orlen, skútry Piaggio, poukázky na nákup v Kauflandu a vstupenky na koncert skupiny Jelen.
4: Registrujte se ještě dnes s vaší Kaufland Card Extra. Kaufland.
5: Do Brna, do Prahy.
6: Jeďte moderním vlakem Českých drah. Jeďte moderním vlakem z Brna do Prahy a zpět. Pohodlně v nejnovějších soupravách. A přes den každou hodinu. České dráhy. Milujeme vlaky.

0: Chystáte se stavět? Když stavba, tak i Tonk. Vsaďte na osvědčený stavební systém a nyní využijte speciální limitovanou nabídku. Pozor, jen do 25. září. Nejvýhodnější nabídku získáte na xela.cz/itong. Itong. Domov na prvním místě.
1: Hledáte stabilní práci s férovou mzdou a skvělými benefity? V Lidlu právě nabíráme nové kolegy a kolegyně. Obsazujeme pozice od brigádníků a prodavačů až po manažery prodejen. Najděte si novou práci na kariéra.lidl.cz. Tým Lidl. To se vyplatí.
2: Free Radio 107 FM. Právě teď ti hraje.

Podíváme se maličko pod pokličku projektu Tramvajová smyčka Ečerova Brno-Bystrc. Co se děje, co se neděje? Tramvajová smyčka Ečerova v Brně v Bystrci prošla kompletní proměnou. Dělníci během léta pracovali na tom, aby tudy za rok mohli tramvaje pokračovat po nové trati na Kamechy. Tramvajová linka číslo 1 se tak od začátku září vrací na svou původní trasu. Během výluky na Ečerovu od loňského října až do konce letošního června zajížděla linka číslo 3, která byla ukončena úvratí a obsluhovaly ji obousměrné tramvaje. V průběhu letních prázdnin byl potom tramvajový provoz vyloučen úplně. Práce na smyčce začaly vložením kolové spojky a postupným odstraněním původních technologií. Došlo také na kompletní obnovu podlaží, vyhýbek a trakčního vedení. V těchto dnech probíhá výstavba nové měnírny a pokračují rozsáhlé opravy inženýrských sítí. Znatelnou změnou je podle brněnského dopravce opačný směr vjezdu do smyčky. Jde o raritu v rámci celé republiky. Najíždí se totiž zleva. Změna směru vjezdu na levostranný sice může působit jako drobná úprava, ale pro každodenní provoz a plánování linek jde o zásadní krok, který umožní jak bezproblémové pokračování tramvají směrem do Žibětína, tak možnost plynulého návratu tramvají do centra, vysvětlil právě generální ředitel dopravního podniku města Brna Miloš Havránek. Ještě letos se ve směru do Bystrcké smyčky bude dále hloubit zářez tramvajové trati k tunelu. Dělníci vybudují opěrné zdi, kanalizaci a zapracují také na pevné jízdné dráze v tunelu a instalaci kolejí. Od října pak nastane další dopravní omezení v souvislosti s uzavírkou křižovatky Vejrstova a Tejšlova ulice. Tak přátelé, tolik aktuálnímu projektu. Já si myslím, že práce jsou tam jakoby nadlouho, ale tímto tempem a pokud to bude takhle pokračovat, tak už se nám blíží ke zdárnému konci a k tomu, že jednoho krásného dne budou celou tu trať využívat tisíce lidí, kteří právě cestují a budou cestovat na stále se rozvíjející oblast Kamech. Takže tolik informace o tom, co nového v Brně. Free Radio. Free Radio. 107 FM.

0: Infinity. Free Radio, Free Radio, novinky v kinech.
1: Přátelé, pokud byste z rovinka tenhle týden měli chuť vyrazit na nějaký erotický horor, tak máte štěstí, jeden takový tu pro vás zrovna mám. Americký psychologický horor a erotické drama Sex a smrt v kempu Miasma sleduje mladou režisérku Chris, která dostane životní šanci natočit restart své kultovní milované série z 80. let. Její fanouškovská posedlost se však brzy promění v nebezpečnou fixaci, když se rozhodne vyhledat a obsadit tajemnou, dávno zapomenutou herečku, která si v původním snímku zahrála ikonickou přeživší dívku. Jakmile se cesty obou žen skříží uprostřed opuštěného letního tábora, hranice mezi filmovou fikcí, temnými touhami a psychosexuálním šílenstvím se začnou nezvratně hroutit. Uf, tak tohle to všechno uvidíte, pokud se vydáte do kina na nové erotické drama a psychologický horor v jednom Sex a smrt v kempu Miasma.
0: Free Radio 107

0: Pohrávka této krásné pohodové skladby, která má ve svém textu nespočet písmenek U, Memories od Minelli. 16.54, Free Radio stále s vámi, hezké odpoledne.
1: Akce týdne Kovošrotu Barko. Jen tento týden dostanete v Barku za kilo nového měděného lesklého drátu 270 korun. Barko, výkup na jedničku. www.druhotnesuroviny.cz.
0: Je to tak, dámy a pánové, 17. hodina už je za rohem, no a my se za okamžik podíváme, co nás čeká těsně před Freeboxem.
2: Volvo vám nyní přináší 4 roky servisu plus 4 roky záruky v ceně. S Volvem XC90 tak řešíte jen to, kam pojedete. O vše ostatní je dokonale postaráno. Bezpečné 7-místné SUV pro celou rodinu. Akční nabídku přináší Autopalas Brno, autorizovaný partner Volvo. Autopalas.cz.

0: zábava nekončí. V Lidlu na tebe čeká limitovaná edice skvělých doplňků s Bobem a Bobkem nebo mlsnými medvědími příběhy. Sbírej známky v aplikaci Lidl Plus a získej na ní slevu 60%. Lidl, to se vyplatí.
1: Za 5 minutek už 17. hodina odpolední, Free Radio 107 FM vás zdraví, od mikrofonu zdraví taky moje maličkost Lukáš Bartla a připravuju pro vás krásnou kombinaci. Začínáme v Itálii, un ragazzo, una ragazza.
2: Un ragazzo incontra una ragazza, la notte poi non passa, la notte se ne va.
1: Chystám taky Morandi, Miss Kali, Aleluja.

0: Skali, aleluja, nebo Unragáca. A k tomu krátce po 17. taky start Freeboxu, kde už budete muziku vybírat podle sebe.
1: Free Radio 107 FM. Hrajeme nejvíc hudebních novinek.

0: Box na Free Radio.
1: 6 minuta po 17. hodině dohrávka z Karby Take It Slow, Bullet, spolupráce Watermet a taky Robin Schulz z Německa. Ber to pomalu, nebo tak nějak, jako ber to v klidu, ber to v pohodě, Take It Slow. To je to zásadní, co nám ta skladba chtěla říct a já budu rád, když tomu budeme věnovat pozornost. Zkrátka minimum stresu, co nejvíc pohody a co nejvíc dobré nálady. K tomu nám poslouží taky vaše oblíbená muzika, kterou už teď ve Freeboxu můžete vybírat a diktovat podle sebe. Kontakty do studia Free Radio, telefonní linka 790 107 107, k tomu taky studiový e-mail studio@freeradio.cz, k tomu facebook.com/freeradio nebo naše aplikace. Využijte ten kanál, který je pro vás nejvhodnější, nejrychlejší, nejpohodlnější a nejpříjemnější. Já prozatím posílám do éteru přehled novinek. O další skarbu Chasing Light se postará Ray Knox a k tomu Best Thing a Timmy Trumpet. První dva kousky, které posílám všem, co právě teď ladíte Free Radio 107 FM. Lukin je tady, startujeme Freebox a to je dobrá zpráva. První kousky jsou připraveny, zbytek bude až do 20. večerní na vás.
0: Free Radio, hudební novinky, to, co právě letí. Faruko.

0: novou Kaufland Card Extra v mobilu? Protože já jo. A tohle vás bude bavit.
1: Vážně? A co umí?
0: No přece extra slevy, kupóny, odměny, výhody i soutěže.
1: Objevte s námi svět extra výhod z Kaufland Card Extra. Více na kaufland.extra.cz. Kaufland.
2: Už jste někdy viděli žraloka táhnout delfína? Že ne? Tak teď máte šanci. BYD Roadshow vyráží na letní cestu napříč republikou. V hlavní roli BYD Shark, který brázdí česká města s novým modelem BYD Dolphin G v závěsu. Objevte moderní technologie, jako jsou head-up display, panoramatická střecha nebo funkce V2L. Zaregistrujte se na testovací jízdu a můžete vyhrát BYD Dolphin G na půl roku. Více na byd.com. Fakt, jste ještě neviděli žraloka táhnout delfína?
3: Auto Pokorný. Prodej a servis vozů BYD. Navštivte nás v brněnské Olympii nebo na bydvbrně.cz.
4: Muzikala, muzika. Připravená je další muzika ve Freeboxu i další objednávky. Je tady pozdrav, který posílal Adam. Adam napsal: Lukášku, synu boží, rád tě slyším, jsem konečně doma, dojel jsem z práce. Dnes velmi náročná šichta. Chtěl bych proto využít Freebox a zahrát si něco pro sebe, aby mi to zvedlo náladu. Poslouchám tě pravidelně a docela často se v rádiu ozývá, že to posíláš všem pracantům, pracujícím, všem na odpolední směny a všem na noční směny. Docela si to trefil. Těch lidí musí být mraky. Já bych rád pozdravil všechny a všem těm, co to mají dneska stejně jako já, že mají vybitý baterky a padají čumákem na zem, posílám právě tento kousek. Díky za vyřízení vzkazu, taky díky za pozdravy a díky za to, že vnášíš do rádia takovou srandu. Měj se parádně, s pozdravem Adam. Adame, vyčerpávající člověče. Takový dlouhý vzkaz jsem tady dlouho neměl, ale je to jasný. No a teď ta písnička. Adam napsal: hoď tam toho Matrixe s Karolínou Marquez. Je to jasný. DJ Matrix a Karolína Marquez. Pro všechny pracanty, pro všechny pracující, pro všechny dříče, makáče, makačky, no prostě pro všechny. Ať máte aspoň malinký úsměv na tváři a hlavně, ať vám ten čas v práci utíká co nejrychleji. Další kousek, Life is too short, Rudy J a Dabros. A bude i ochutnávka z hitparády 107 Fríčka. Jedná se o skladbu Summer is Magic, která má v poslední době docela příjemnou a velkou podporu od posluchačů Free Rádia. Pozná se to podle hlasování a podle toho, že skladba postupuje směrem nahoru. Ano, Christian Marky, Soloja, za okamžik.

0: zklamaný okamžik pokračování Freeboxu na 107 FM od mikrofonu zdraví Lukin. Teď už je ale připravená brněnská doprava. Mrkneme se na aktuální situaci v Brně.
1: Víme, kde to houstne. Doprava Free Rádia.
0: Odpolední špička prozatím tedy moc neustává. Máme tady stále komplikace na výjezdu z Brna po D2 na prvním kilometru směrem na Bratislavu. Tady stojí porouchané osobní auto. Dávejte pozor. Dálnice D2 hlásí samozřejmě i komplikace v opačném směru, to znamená příjezd od Bratislavy na Brno. Máme tam kratší kolonu, která se nám táhne až po nájezd na dálnici D1. D1, tam očekávejte komplikace ve směru z Prahy na Brno na příjezdu už na úrovni Troubska a na úrovni Ostopovic. Je tam hlášená kolona a přerušovaná kolona, která se táhne právě až po Vídeňskou a až ke křížení s dálnicí D2. Takže D1, příjezd na Brno, očekávejte dlouhé zdržení. Na jihu Brna taktéž komplikace, jedná se o Poříčí, opuštěná Zvonařka, je tady velmi silný provoz, k tomu taky Dornych, Křenová, Koliště, Milady Horákové, Moravské náměstí. Celkem silný provoz hlásíte také v Židenicích. Mám tady kratší kolonu na Gajdošové ulici a dost dlouhou kolonu na Žarošické, která se nám táhne až na Jidovnickou ulici. Jak Žarošická, tak Jedovnická, v obou dvou oblastech očekávejte delší zdržení. Podíváme se ještě na druhou stranu Brna, kde se nám táhne dlouhá kolona po Kněžnické ulici a ta se nám za hodinu vysílání vůbec neskrátila. Takže na Kněžnické dnes odpoledne ještě trpělivost a pevné nervy. Teď by to mělo být z dopravy snad všechno. D2, komplikace, odstavené vozidlo, to jsme hlásili. A silnější provoz na jihu Brna. Zkrátka, jezděte v klidu, jezděte opatrně a pokud máte jakékoliv informace k dopravě, volejte přímo do studia na dopravní linku a nebo použijte aplikaci. Děkujeme.
1: Dopravní linka Free Radia. Volej 608 37 27 07. Víme, jak bude. Počasí Free Radia.
0: V Brně se pohybují teploty aktuálně okolo 27 stupňů Celsia, na večer zhruba okolo 25, to budou večerní teploty, déšť ani přehánky nehrozí a noční teploty by se měly pohybovat mezi 13 a 14 stupni Celsia. Zítra podle předpovědi dopoledne polojasno, odpoledne a večer zatažená obloha, teplotní maxima zítra od 24 do 26 stupňů a zítřejší noční teploty okolo 15 stupňů.
1: Free Radio, tvoje denní dávka energie na 107 FM.
0: Teď už další veselé kousky, písničky, které si budete objednávat, písničky, které vás napadnou, posílejte do éteru, třeba s přáníčkem i pro Adelky, které mají dneska svátek. Tohle je ale hlavně pro pracanty, pro všechny zaměstnance a pro všechny dříče, kteří chodíte každý den do práce, jenom proto, abyste měli nějakou kačku. Od Adama, Sara Perke, Ciamo!

0: kam vyrazit.
1: Zveme vás do muzea. Soutěž Mladý těšanský kovář je tradiční akce konaná v barokní kovárně v Těšanech. Letos budou mladí kováři tvořit na téma z říše fauny a flóry. Těšit se můžete také na program pro děti. Kovárna bude pro veřejnost otevřena zdarma. Soutěž Mladý těšanský kovář se koná v Těšanech už tuto sobotu. Zveme vás do muzea. Technické muzeum v Brně pořádá ve spolupráci s obcí Slup již 21. ročník akce Slavnosti chleba. Čeká vás vůně čerstvě upečeného chleba z vojenské polní pekárny, řemeslný jarmark, folklor i přehlídka zemědělské techniky. Do Slupy vás navíc zdarma dopraví historické autobusy. Slavnosti chleba se konají ve Slupy už tuto sobotu. Podrobné informace najdete na www.slup.cz/slavnosti-chleba.
0: Free Radio, Free Radio, jediné opravdu taneční rádio.

0: Nevíš, čím si vylepšit neděli?
1: Pojď, vezmu tě na chvíli zpátky do devadesátek.
2: Je-li bo DJ Bobo? Nebo co bys řekl na Puffendo?

každou neděli si na Free Radio hrajeme od 17 do 20 to nejlepší z retra. Buď u toho! Dobrý energii. Energii s tou nejlepší taneční muzikou. Free Radio 107 FM.

0: Harmless Magic, Free Radio 107 FM, Freebox s Lukinem. Právě teď 17. hodina 40. minutka. Mám tady přesnější informace o událostech z dálnice D1. Moc krát za to děkuji, za okamžik se na to podíváme. Teď ještě ale výběr dalšího hitu a další písničky. Kdo pak je na lince? Halo, halo.
1: Ahoj, Renata.
0: Renčo, já tě zdravím, vítám tě ve Freeboxu. Jaký máš den? Prozrať, přehaněj.
1: Hele, teď už dobrej. Zkrašluju se, mám pěkně pod očima gelové polštářky a plus vařím, no, tak...
0: Takže jako na půl vaření, na půl beauty, děláš si takzvaně beauty, jo, dneska se tomu tak říká.
1: Ano, ano.
0: Takže děláš si beauty, tak to je ideální, ideální. No a jaká písnička by tě k tomu všemu potěšila, co ti můžeme zahrát?
1: Prosím tě, Brazil Switch Disco Remix Declan McLena.
0: Brazil, Switch Disco Remix, no to bychom určitě zahrát mohli. Já myslím, že tuhle písničku tady máme k dispozici celkem pravidelně. Takže já jdu chystat Brazílii, no a prosím tě, ještě řekni, pro koho bude skladba, pro koho dneska zahraješ a pro koho vlastně písničku posíláš.
1: Hele, pro všechny fríčkaře, ať mají den krásnej, příjemnej, šťastnej. Pro všechny, kdo mají narozeniny, protože máme v rodině narozeniny, v sobotu chystáme svatbu, takže prostě každý, kdo má co hezkýho před sebou, tak ať se má hezký a ať to má všechno dobře.
0: Řekla jsi to moc pěkně.
1: Prožitý a krásný.
0: Řekla jsi to moc pěkně. Zdravíme všechny, který Renča jmenovala za okamžik Switch Disco, Declan McKenna s úžasnou skarbou Brazil. Já děkuju za výběr a za příspěvek do Freeboxu a přeju hlavně krásnou sobotu. Ať to všechno klapne, ať se všechno povede. A k těm narozeninám v rodině samozřejmě všechno nejlepší. Měj se hezky. A zase příště tady na Free Radio. Ahoj.
1: Díky, ahoj.
0: Ahoj. Renča tady s dalším příspěvkem za okamžik skarba Brazil. No a my se teď vrhneme maličko za dopravními informacemi, které jsou pro vás nesmírně důležité. Jedná se totiž o dálnici D1.
2: Víme, kde to houstne. Doprava Free Rádia.
0: Já tady mám teda informace anonym, není tam ani jméno na začátku, ani na konci, nevím komu poděkovat, ale i tak děkuji. Děkujeme za všechny zprávy, které posíláte do studia Free Rádia.
3: Tak ona ta kolona na té D1 není jenom z Prahy do Brna, ale je to i na druhou stranu. Začíná to někdy u Domašova a pokračuje to až na Velkou Bíteš. Je to tak na půl hodiny, takže kdo může, buď po starý, kde to je, ale taky trošku zasekaný, no a nebo se prostě obrnit trpělivostí, no. Co už.
0: Tolik situace k dálnici D1.
2: Dopravní linka Free Radia. Volej 608 37 27 07. Nová sezóna z CCC. Získejte 50% z ceny druhého levnějšího produktu zpět na dárkovou kartu Modivo. Vybírejte z trendů známých značek Reebok, Adidas nebo Vans. Platí do 6. září v prodejnách CCC.
4: Jsem hrdina, jsem hrdina.
5: Co tady blbneš?
4: A jak bys asi udělal reklamu na zdravotní pojišťovnu ministerstva vnitra?
5: No normálně. Ahoj, my pečujeme o hrdiny. Kdo chodí na prevenci, žije zdravě a nebo potřebuje opravdu kvalitní zdravotní péči, je náš hrdina. Tak se k nám přidejte.
4: Vše na 211.cz.
5: Už toho nech. A vy buďte našimi hrdiny.
4: Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra 211.
6: Teď je pro vás máme extra várku slev, pro které stojí za to přijít. Objevte slevu 40% na celé značky Senzodyn, Elmex a Meridol nebo velkou ústní vodu Listerin za 99,90. Více na tetadrogerie.cz.
7: Když práce, tak Daikin. V Brně Slatině už 20 let vyrábíme tepelná čerpadla a součásti do klimatizací. Právě teď hledáme nové kolegy a kolegyně na pozici operátor nebo operátorka výroby. Za nástup získáte náborový příspěvek 30 000 korun. Nabízíme stabilní zaměstnání, 5 týdnů dovolené, příspěvek na dopravu a další top benefity. Více informací najdete na práce.daikinbrno.cz. Když práce, tak Daikin.
8: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
9: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
10: Je dobré znát svůj limit. I u věcí, které máme rádi. Proto si na svém Olvin účtu můžete nastavit celou řadu herních limitů a užít si oblíbenou zábavu tak akorát. Olvin. Pomáháme hrát zodpovědně.
11: Brno má nový podnik. Přijďte objevit Flank. Novou restauraci od Kongusto na Botanické 72. Jak dostanete chuť na pořádný kus masa, lehkou středomořskou kuchyni, Asii nebo českou klasiku? Ve Flanku máte rozhodně na výběr. Flank. Nová chuť Botanické 72.
12: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Tento týden s Kaufland Card Extra. Milka sušenky za 33,90. Royal Crown se třtinovým cukrem nebo Targa za 24,90. A Birel jedinečnou chuť nenahradíš za 18,90. Až do 8. září. Kaufland.
13: Volvo vám nyní přináší 4 roky servisu plus 4 roky záruky v ceně. S Volvem XC60 tak řešíte jen to, kam pojedete. O vše ostatní je dokonale postaráno. Pro maximální bezpečí na každé cestě. Akční nabídku přináší Autopalas Brno. Autorizovaný partner Volvo. Autopalas.cz.
14: Hrajeme podle tebe Freebox.

Hezký den a příjemný poslech přeje Free Radio. Já jsem Lukin a přináším aktuální přehled novinek z hitparády 107. Frýčka. Novinka číslo 1. Sony Fodera, Becky Hill, Say Something. Novinka číslo 2. Madrid, Faruko. Třetí novinka hitparády je Robin Schulz, Watermat, Take It Slow, Bullet. A čtvrtá novinka hitparády je Dominika Mirgová, Kali

0: zní aktuální novinky Hitparády 107 Frýčka a vy pro ně můžete kdykoliv non-stop zahlasovat na freeradio.cz/top107.
1: Hitparáda Freeradio a Lukáš Bartl. Freeradio. Freeradio 107.

0: krátce před 18. hodinou v rámci Freeboxu skáčeme na telefonní linku Free Radia. Kdo pak se ozve? Halo, halo.
1: A ty tady Míša.
0: Míša vybírá další písničku. Míšo, co si pustíme, co to bude?
1: Bruno Martini si zahrajem.
0: Dobrá, Bruno Martini, Novák a skladba Bad. Já to pomaličku připravuju a ty nám řekni věnování.
1: Takže to bude to pro všechny posluchače, pro moji mamku, pro taťku, pro rádia a pro Kristýnku Kolibovou a pro všechny posluchače Free Radia.
0: Moc krát děkujeme, Míšo. Samozřejmě to hrajeme i pro tebe s pozdravem z Frýčka.
1: A taky pro mě.
0: A taky pro tebe. Bruno Martini, měj se krásně, tady je muzika a díky, že ladíš Freebox. Ahoj.
1: Ahoj.

největší porce muziky napsání právě teď a tady. Free Radio 107 FM, přeje hezké odpoledne, od mikrofonu vás zdraví Lukin. Hodin jako na kostele, 17.56, za okamžik už 18. hodina, to znamená příjemný a hezký podvečer, přeje Free Radio. No a pojďme se podívat, pojďme nakouknout do toho playlistu, co nás čeká a jaké hity máme před sebou. Dáme si kanadskou spolupráci Dubs a taky Nelly Furtado, Torture of the Heart. Další písničku.

0: Já tomu rozumím, jako chlapi, my na to tak nemáme úplně někdy trpělivost. Vůbec. Nikdy. Takový ty věci. Víte, jak to je a vybírat a sedět u toho internetu a klikat a obvolávat a rezervace a datumy od do a zařídit a pasy a tohle. Já myslím, že jakoby ženy vůbec jako všeobecně máte pro tu organizaci nějakou jakoby fakt jako namakanou buňku a ta se o všechno stará. Takže ženy, děkujeme vám. Děkujeme všem těm ženám, co mají ty organizátorské schopnosti a ulevují pánům od těch nervů a stresů, který my u toho máme. Většinou u toho ztrácíme trpělivost, takže je to z vaší strany pro nás velká pomoc. Já myslím, že tady to v tom vzkazu bylo hrozně hezky napsané a že tak to prostě chodí nejenom u posluchačů Free Radio, ale řekl bych, že třeba v každé druhé české domácnosti. Teď už nechme domácnosti domácnostma, no a skáčeme šipku jako do bazénu zpátky mezi vaše oblíbené hity a mezi ty nejlepší pecky ve Freeboxu. Sack Noel, Felix Jen, anebo taky Dubs s Nelly Furtado. Free Radio 107 FM.
1: Free Radio. Free Radio. Free Radio 107 FM.

0: Posloucháte muziku na přání, tedy Freebox na 107 FM, od mikrofonu zdraví Lukáš Bartl, 7,5 minuty po 18. Jedeme dál s muzikou na přání, ale já tady musím udělat takové ještě malilinkaté dopravní okénko. Doprava je totiž pro fríčkaře nesmírně důležitá. A to hlavně teďka během září, kdy vlastně se jakoby vrací celý ten provoz do toho, do těch starých kolejí, takže tady máme přesnější informace. Tuším od Pavla. Pavle, moc krát děkuji za to, že jsi dal tu práci a tu hlasovou zprávu nahrál, protože jak říkám, je to důležité pro všechny ostatní řidiče a řidičky, co míří stejným směrem. Tak pojďme na to.
1: Víme, kde to housne. Doprava Free Rádia.
2: Ahoj, tady Pavel. Jedu směrem na Brno. Kolona, která jede, stojí z Brna. Budu Mašové, jak říkal kolega přede mnou, je z důvodu toho, že tam hořel kamion, ale už ho odstranil. Takže pevný nervy všem řidičům.
0: Pánovi, moc krát děkujeme, je tam teda hodně ruchu, hodně šumu, ale doufám, že jste slyšeli. Kolona, která je právě v tom směru, který Pavel říkal, tak to bylo kvůli tomu, že tam hořel kamion, který už postupně odstraňují a kolona by se měla rozjíždět. Já děkuji všem posluchačům Free Rádia a taky všem řidičům i řidičkám, co nám posíláte zprávy přímo z terénu. Děkujeme. No a teď už zpátky k tomu, co máte rádi. Sony Fodera, Hyla před námi, James Hype, Bobby Harvey, Butterfalls a chystá se taky úžasná novinka od Jack Style a Johna. What are we gonna do? Za okamžik tady u nás na Free Rádiu. Pokud máte další informace k dopravě, volejte dopravní linku nebo posílejte hlasovky do naší aplikace.
1: Dopravní linka Free Rádia. Volej 608 37 27 07. Free Rádio. Hudební novinky. To, co právě letí.
3: Dominika Mergová, Kali a

0: Box na Free Radio.
1: Free Radio 107 FM, pro někoho taky freeradio.cz, a pokud posloucháte v aplikaci, zdravím taky všechny do naší apky, ahoj! Super zpráva, mám tady vzkaz od Jindry, Jindra napsal, že je úplně mrtvej. Zdarec Lukášku, no ahoj Jindříšku, zdarec Lukášku, mám toho dneska plný zuby a do pátku tak daleko. Prosím tě, dej tam něco, co probudí i mrtvýho, výběr nechám na tobě. Vždycky jsi měl podobný vkus jako já a dokázal si vybrat opravdové petardy. Díky moc za probrání, spolíhám na tebe, Jindra. Jindro, já jsem to dlouho nedával, ale kdysi dávno jsem tady hrával výborný mashup, který udělali Versus společně jakoby Enya a Prodigy. Název Smack Up the Olinoco Flow, vyšlo to někde kolem roku 2004 a já si myslím, že tohle je přesně to, co Jindra dneska potřeboval.
0: Zpátečka Free Radio. Zpátečka Freečka. 2004.

0: Krásný podvečer s Free Radiem, přeje aktuálně od mikrofonu Lukin, za námi Siriža Us Mafia a Likely novinka Happiness is so sad. Já doufám, že vy nejste ani smutní, ani že nemáte špatnou náladu a ani že vám nechybí takový ten životní elán. O to se postaráme tady na 107 FM. Teď prostory pro telefonáty, za malý okamžik taky doprava a počasí, ale ještě předtím vybereme muziku na přání. Kdo pak se dovolal? Halo, halo.
1: Zdar, Pavel.
0: Ahoj, Pavlíčku.
1: Nazdar, Lukášku.
0: Nazdar. Kamaráde, já jsem tak strašně rád, že voláš, čověče.
1: Fakt.
0: Fakticky.
1: No a to někdo dneska.
0: No já mám velkou radost, víš, já tady mám totiž novinku, kamaráde. Novinku, pro tebe důležitá novinka, jo. Američani hrozně machrujou. Zbytečně nafoukaní, namachrovaní, nabubřelí, víš proč? Já tady mám, hnedka ti řeknu, jo. Ve Spojených státech machrujou, že mají třeba Palm Beach, jo, mají Palm Beach, pak mají taky Miami Beach.
1: No.
0: Miami Beach, všechno známý, jo. A my jsme v pohodě, vůbec se nikdo nechlubíme a máme Třebíč.
1: No počkej, to ještě není všechno.
0: Není!
1: Taky ještě něco máme.
0: Já myslím, že to není všechno. Pojďme, co máš ty?
1: My máme Sex on the Beach.
0: A my máme Sex on the Beach, čověče, ježiš.
1: A to si myslím, že je lepší než nějaký Palm Beach.
0: Jako je to lepší, ono to zní velice dobře, ale kdybychom měli zajít do detailů, jo, tak ono to jako není nic jako bohovýho, jo. Jako zlatá postel, no tak jako zkoušel jsi to někdy?
1: Tak jako jo.
0: No, já taky jako tak jako jo.
1: A musím mít potom nějaký ručník nebo deku, ten písek je naprd, to je všude prostě.
0: No je to všude. I když máš písek nebo deku, i tak je to všude.
1: Kámo, už zase zajíždíme.
0: No právě, už zase zajíždíme, já bych dneska radši nezajížděl, Pavle.
1: Já bych dneska zajel.
0: Tak, hele, já už se do toho zamotávám, je středa, dobře. Hele, je středa, jo, každýho věc, co je mu třeba. Já vám přeju krásné odpoledne, příjemný poslech samozřejmě, ale víte, jak to chodí, jako středa večer je váš program, že jo, nemusíme to tak jako jednotně slívat do té jedné akce.
1: Prosím, no. Ty nevíš, jak anglicky řekne rybník?
0: Jak?
1: No nevím, já se ptám.
0: Teďka nevím, teďka prosím tě, já tady mám dopravu a počasí a ještě neví o ty lidi ani tu písničku, tak mě tlačí trošku čas.
1: No tak zašli na rybník necháme na zítra.
0: Rybníček si dáme zítra, co to bude, pro koho to bude dneska?
1: To bude Hanson Brothers.
0: Ano, ano. A můžeš aspoň ten název? To se to těžko říká aj nám, moderátorům. Chystá se skladba Mbap.
1: A jo, Mbap.
0: Mbap. Oni tam zpívají, víš, jako Mbap, papa,
1: Mbap.
0: Dobrá, dlouho to neznělo. Ano, dlouho to neznělo, je to hudba našich mladých let. Hanson dneska na 107 FM i hned po počasí. Pavlíku, komu hrajeme?
1: Dneska zahrajeme mě a tobě.
0: Děkujeme.
1: A všem, co mají rádi Sex on the Beach.
0: Tak a je to, přátelé, Sex on the Beach. A k tomu
1: to
0: Hanson, oni totiž
1: to
0: v tom videoklipu to taky začíná na pláži. Oni se objeví na pláži a potom zkoumají, jako hele, videoklip je úžasný. Je teda hodně starý, kluci jsou tam úplně mladoučtí, ale je to hrozně hezký. Takže Hanson, mám to připravený, Pavlíku, já ti děkuju a měj se krásně, ahoj.
1: Zatím, nazdár.
0: Po tom, co si dáme na 107 FM Hanson, objeví se i Joe Stone. Nothing else. A v doprovodu za panem Joe Stonem taky Robin Schulz. Robin Schulz, Barbs, Better Times. Za pár okamžiků pokračuje muzikál a muzikál, ladíte Freebox s Lukinem na 107 FM, teď ale rychlý pohled na silnice, je tu doprava.
2: Hledáte stabilní práci s férovou mzdou a skvělými benefity? V Lidlu právě nabíráme nové kolegy a kolegyně. Obsazujeme pozice od brigádníků a prodavačů až po manažery prodejen. Najděte si novou práci na kariéra.lidl.cz. Tým Lidl, to se vyplatí.
3: Pivnice u Kohoutů slaví už páté narozeniny. Přijďte 10. září od 17 hodin slavit s námi. Rozdáváme 300 piv a pečenou kýtu zdarma. Večer rozjede DJ Andrew Melk i se svými elektrickými houslemi. A chybět nebude ani narozeninová tombola o skvělé ceny. Tak si udělejte rezervaci a přijďte si užít poslední záblesky léta. Těšíme se na vás 10. září od 5 hodin v Kohoutovicích u Kohoutů.
4: Víme, kde to houstne. Doprava Free Radio.
0: Opět vyrážíme na silnice i dálnice. Free Radio 107 FM je s vámi, samozřejmě i na vašich cestách. Brno, Černovice, Olomoucká ulice, ukřižovatky s ulicí Spáčilová, tady došlo k nehodě dvou osobních aut, projdete s omezením. Další komplikace a omezení očekávejte v centru města Brna, sice se nám dopravní odpolední špička uklidnila, to je sice dobrá zpráva, ale pořád tady máme ještě přetrvávající komplikace v několika úsecích dálnice D1. Dlouhá kolona, která obtěžovala dneska řidiče na Gajdošové ulici, už zmizela, tak stejně se nám uklidnila i situace na Vinohradech. Žarošická ulice v tento okamžik bez kolony a bez zdržení. Heršpická klidná, Jihlavská klidná, Poříčí, Hladíková, Zvonařská, Ostravská, všecko v pořádku, všude ty kolony zmizely. Dopravní špička tady uvadá, nebo už respektive uvadla. Dokonce, pokud teďka kontroluju i ulici Kníňskou, tak hlásíte, že na Kníňské už také kolony zmizely. Ovšem přetrvávají nám komplikace na dálnici D1. Pojďme se podívat přesně na D1, co se tam vlastně dělo, nebo vlastně proč vznikaly kolony v obou směrech na dálnici D1. Máme tady informace přímo z naší aplikace.
5: Ahoj, tady Pavel. Jedu směrem na Brno. Kolona, která jede, stojí z Brna u Domašova, jak říkal kolega přede mnou, je z důvodu toho, že tam hořel kamion, ale už ho odstranil. Takže pevný nervy všem řidičům.
0: Děkujeme Pavlíkovi za informace přímo z terénu, pevný nervy všem řidičům. Já tady na mapě už vidím, že kolona se rozjela na dálnici D1 a tím pádem už bude mizet i kolona, která vás čeká na D1 směrem z Brna. Jezděte v klidu, jezděte opatrně, pakliže máte další informace, využijte aplikaci nebo dopravní linku Free Radia.
4: Dopravní linka Free Radia. Volej 608 37 27 07. Víme, jak bude počasí Free Radia.
0: V Brně máme na teploměru aktuálně 28 stupňů Celsia, kolem 19. večerní teploty mezi 23 až 25, noční teploty by se měly pohybovat okolo 14 stupňů Celsia, večer a noc bez deště a bez přeháněk. Zítra dopoledne očekáváme oblačnou oblohu, odpoledne a večer více oblačnosti, teplotní maxima zítra během dne mezi 24 a 26 stupni a zítřejší noční teploty opět někde okolo 14 stupňů Celsia. 8 minutek po půl sedmé, Free Radio 107 FM, Hanson a Petarda Mbap jako další luxusní zpátečka a jako další hudební výběr přímo od posluchačů Free Radia. Pavlíkovi moc krát děkujeme, zdravíme a zdravíme všechny fríčkaře. Užívejte si, tohle je vaše oblíbená muzika.

0: Dámy a pánové, první místo za trpělivost dneska vyhrává Ota! Je to neuvěřitelné, ale 3/4 skladby Humbab od skupiny Hansen. Ota čekala a číhala na telefonní lince. Oto, já tě vítám, já tě zdravím, ahoj!
1: Čau, ahoj.
0: Je to pravda, je to pravda. Já jsem to musel takhle podtrhnout a zdůraznit. Skladba má celkově 4 minuty 17 vteřin. Ty jsi volal zhruba po startu, minutu po startu skladby a dalších 3 minuty a 20 vteřin. Čekal Ota na telefonní lince. To je zázrak tohle. V dnešní době jako nepotkáš trpělivý lidi, víš? Jako ani na přechodu, ani v bance, ani na silnicích. Trpělivost se tak maličko vytrácí ze světa. Takže tobě smekám klobouček o to za 3 minuty čekání na telefonní lince Free Radia.
1: Tak to budu asi pořádný držák.
0: No, tak, hele. Jak mám tohle komentovat? Jako takhle, hele, z pohledu rádia seš pořádný držák. Tak to řeknu.
1: Super, děkuju.
0: Ostatní pohledy, jak si každý domyslí sám. Teď prosím tě o to, jak se máš, jak žiješ, jak ti tam v té dálce je?
1: Ale docela pohoda, teď už pohoda, už je po práci, takže klídeček.
0: Už pohoda, klídeček. Stýská se ti po rodince někdy?
1: Určitě, procentně.
0: Určitě, tak je pozdravíme taky. Prosím tě, o jakou skladbu se dneska bude jednat, co ses vybral?
1: No hele, když to tam bylo u těch beachů furt, jo, tak tam dáme prostě beachball.
0: Dáme beachball, přátelé! Tuším, že červen, psal se červen roku 97, kdy na svět přišla tato skladba. Spolupráce německého produkčního týmu Nylin & Kane a jejich beachball posílám speciálně taky pro Lokiho, Loki to miluje. No ale teď otázka na tebe, komu ty posíláš tuhle skladbu?
1: Ale bude to pro mě, pro tebe, pro Culli a pro všechny skalní posluchače.
0: To je ono, přátelé. Yeah, let's go to the beach. Takže, když už tady dneska byla Palm Beach, Miami Beach a Třebeach, tak si dáme beachball. Já ti moc krát děkuju o to, je to nádherná skladba, nebudem to prokecávat, měj se hezky a zase se nám brzo ozvi, ahoj.
1: Taky děkuju, měj se, čau.
0: Free Radio 107 FM, 6:45.

0: Free Radio. Burza práce.
1: Burza práce Free Radio dnes bude hledat zájemce na pozici vedoucí zdravotního oddělení.
0: Free job.
1: Náplní práce bude koordinace, kontrola a chod zdravotního oddělení v Centru sociálních služeb pro osoby se zrakovým postižením, zpracovávání docházky, plán služeb, vykazování úkonů, vyúčtování péče a další činnosti vedoucího zdravotního oddělení. Požadavky vzdělání středoškolské s maturitou nebo vyšší odborné nebo vysokoškolské praxe v pobytových sociálních službách, zkušenosti s vedením týmu, výborné organizační a komunikační dovednosti, empatický a vstřícný přístup při komunikaci s klienty a s kolegy, řidičský průkaz skupiny B je výhodou. Nabízí plný úvazek, 8-hodinové směny od pondělí do pátku, 10. platová třída, dle odpracovaných let, dovolená o délce 30 dnů, 5 dnů indispozičního volna v rámci FKSP, příspěvek na stravování a organizaci a penzijní připojištění. Nástup je možný i hned, po případě dle dohody. Veškeré další podrobnosti a hlavně kontakty najdete jako obvykle na freeradio.cz/burza-práce.
0: Free job.
1: A pokud byste chtěli pomocí éteru Free Radia šířit i svoji nabídku, tak nám veškeré podklady zasílejte na práce@freeradio.cz a my se postaráme o to, aby vaši nabídku slyšelo minimálně celé Brno.
0: Free job. Free job na Free Radio. Nevaž se, rozvaž se. Já rád játra. Popokate peto. Mrně v Brně, Brní v Trní. Žiho Brní, Brňavka. Trénuj s námi a mluv plynule. Každý všední den po 13. hodině. Nevaž se, rozvaž se.
2: Na mě nevyplazuj, to je jazyčisko.
0: Jazyková rozcvička s Free Radiem.
3: Tak kam to dneska bude? Do práce? Na schůzku? Nebo domů?
4: A víte, co je na tom nejlepší? S Taxi Impuls se vám každá tahle cesta může vrátit zpátky.
3: Za každou jízdu sbíráte body a ty jednoduše proměníte za kredit na další jízdy.
4: Takže čím víc jezdíte, tím míň platíte.
3: Stáhněte si aplikaci Taxi Impuls a ušetřete.
5: Volvo vám nyní přináší 4 roky servisu plus 4 roky záruky v ceně. S Volvem XC90 tak řešíte jen to, kam pojedete. O vše ostatní je dokonale postaráno. Bezpečné 7-místné SUV pro celou rodinu. Akční nabídku přináší Autopalas Brno. Autorizovaný partner Volvo. Autopalas.cz.
6: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti kilo za 74,90. A Kofola 2 litry s apkou pouze za 21,90. Albert. Dle srovnání k 26.8.
0: Free Radio 107 FM. První v Brně s nejlepším.

0: pro všechny flíčkaře, pro všechny posluchače, co býváte, ať už pravidelnou nebo nepravidelnou součástí toho odpoledního vysílání, tak moc krát děkuju a velký respekt všem za výběr muziky. Právě teď se podíváme na to, které hity máme před sebou. Bude tady krásná spolupráce Melody, Jason Derulo a DJ Goja. Michiko! Opět další skladba, která původně vyšla bez Jason Derulo, ale během 14 dnů se do toho namontoval Jason Derulo. Takže já mám takový pocit, zkuste si pustit všechny jeho písničky zpátky, která muzika je úplně originál od něho. No, nemá toho tolik, ale zkrátka je to zpěvák, rapper, výborný tanečník a choreograf Jason Derulo. No a pomocí Melody a DJ Goji si dáme tuhle skladbu. Je to hudební výběr vlastně od Michala. Na zájrek Lukášku, zdraví Michal Bajker, Slížeň, prosím zahrát DJ Goja, Jason Derulo, Melody Michiko. Věnování bude speciálně pro tebe, jak jsi vždy skvěle pozitivně naladěnej a dáváš nám energii. Pak zahraju ještě všem Adelkám k dnešnímu svátku a ještě to bude taky pro všechny rozvozáky. Děkuju. No, rádo se stalo. Za okamžik taky Paradise. Spolupráce Aben a James a vystřídáme to spoluprací Major Lazer a taky Ellie Goulding. Powerful. Energy na 107 FM pro všechny, co aktuálně ladíte. Za minutku už 7. večerní, před námi Major Lazer, Ellie Goulding, Aben, James, DJ Goja, Jason Derulo a Melody a hlavně muzika na vaše přání. Pokračuje Freebox.
1: Free Radio. Free Radio. Free Radio. 107 FM.

0: Sedmá hodina, sedmá minutka, vyladíte Freebox na 107 FM, Lukin o mikrofonu, před námi Elevator Boys s novinkou Love Me Better a pak tady mám od Honzíka návrh na Run DMC. Freebox!
1: Free Radio, hudební novinky, to, co právě letí.
2: Faruko!

0: Box na Free Radio. 15 minutek po 7 večerní, jinými slovy máme 4:08 ve Freeboxu, to stále žije. Jelikož tady máme jednu větší bombu než druhou, ano, jsou to dneska opravdu velké hity, například i tahle vzpomínka It's Like That od Randy MC, nebyl to můj nápad, byl to nápad od Honzy. Honza napsal Randy MC pro všechny, co mě mají rádi. To je krásný vzkaz, Honzo, tohle bych jako sám nevymyslel. Pro všechny, co mě mají rádi, hlavně pro Lukáše a pro Mirka od nás z práce, kluci už budou vědět. Jinak moc krát díky za song a díky i tobě, Luke. S pozdravem Honza. Honza tady vybíral Randy MC se It's Like That. Já tady mám objednávku na Fly Project, to je od Andrejky. Andrejka píše ve zkratce: Lukajdo, jak se dneska daří tobě? To je otázka ode mě. Doufám, že jsi happy, jak dva grepy, jakmile bude místečko, poprosím Fly Project Mandala. Děkuji a hezký večer i k vám do rádia. Já moc krát děkuji za tuhle objednávku. No a pak tady mám Anonym a ten si přeje Michaela. Co takhle do toho Freeboxu zapustit i něco od Michaela Jacksona? Co třeba Thriller a asi 15 otazníků. Čirou náhodou Thriller máme k dispozici. Za okamžik tedy MJ.
1: Nejoblíbenější hity ve Freeboxu Free Radio. Kašmír. Kašmír.

Free Radio. První v Brně s nejnovějšími hity.

0: Lukyho vtípek.
1: Vzkaz pro sebe. Při klepání řízků neposlouchat Rammstein. Jinak se nevejdou do pánve.
2: Free Radio, Free Radio. Tvoje denní dávka energie na 107 FM.

0: Box na Free Radio.
1: 19. hodina, 34. minutka, hodin jako u hodináře. Pojďme se podívat, kdo nám 4 minuty po půl 8 na Free Radio bude vybírat další muziku a další hit. Linka je volná, 790-107-107, vytočil kdo? Haló, haló?
2: Čau, posluchač Martin.
1: Ahoj Martine, my tě zdravíme, krásný večer. Co to bude za písničku dneska?
2: Ego, žijeme raz.
1: Dobře, jdu to připravit. Komu zahrajeme?
2: Pro všechny na Slovensku, pro všechny v zahraničí, pro všechny v gastru, pro všechny rozhodnáky, je pro tebe.
1: Já moc krát děkuju, posílám ti muziku, měj se krásně, ahoj.
2: Díky, čau.
0: Free Radio 107 FM. 107 FM.

0: hudební výběr od Martina s pozdravem aj na Slovensko. Na Slovensku tiež, ano, samozřejmě víme, jsme rádi, že tam ladíte přes internet a taky přes aplikaci. Zdravíme tam z brněnského studia Free Radia. Teď ale pozor, opět prostor pro telefonáty. Linka volná, kdo je na druhé straně? Haló, haló?
1: Na této straně je Michal, nevím, kdo je na druhé straně.
0: Lukáš, Michale.
1: Ahoj Lukáš, jak se máš?
0: Já se mám skvěle.
1: Tak to je fajn, aspoň jeden z nás dvou se má skvěle.
0: V tom případě ty to nejsi.
1: No přesně tak, to je úplně jasný.
0: Nabízí se otázka, z jakého důvodu se Michal nemá skvěle?
1: Protože mám dneska najetých necelých 300 kilometrů ve výsledku kolem Kolína. Mám hlad a mám chuť na pivo, tak se nemám skvěle.
0: Vítej v mým světě, kamaráde. Michale, víš, kolik lidí to má stejně? Všichni dřou, mají žízeň, hlad, nejedli jsme od oběda, prostě nepili jsme, ani nepamatuju, a pivo, to si dneska může dovolit málo kdo, že to stíhá ještě večer na škopíček, jeden, dva kousky s kamarádama nebo bez kamarádů, to je jedno, ono jde hlavně o ten kousek, aby tam byl, ale jako neboj, ono se to spraví, to se spraví. Je pravda, že 300 okolo Komína je hodně. Jo, 300, tak když to pálíš na lunch crown, jako, tak to se dá, ale 300 okolo Komína to... Navíc v té doprave, která dneska byla, dobře, dobře, uznávám, Michale, máš maličký, malinkatý právo si dneska postěžovat.
1: Děkuju.
0: To hezky. Děkuju. Michale, pojďme trošku rozveselit i posluchače, já si myslím, že je spousta lidí, co to má podobně, ale ty jsi měl dneska právo si takzvaně vyblinkat srdíčko a říct, co tě trápí. Teď ale výběr písničky, to doufám, že tě trápit nebude, je to věc, kterou ty sám máš rád, sám se v tom vyznáš, tak pojďme, jsme zvědaví, jaký další hit dneska zazní v éteru Free Radia.
1: My máme takové tušení, že dlouho nehrál Love is Gone, tak to bude Love is Gone.
0: Tak to bude Love is Gone. Dobrá, hudbu jsme připravili, je tam pozdrav nebo věnování, který bys chtěl vzkázat do éteru?
1: Pozdrav věnování, mějte se fanfárově všichni a bude to pro všechny, samozřejmě to poslouchají a tak, taková ta klasika, klasika.
0: Taková ta klasika, klasik. Dobře, Michale, moc krát díky, posílám ti písničku, ještě to vydrž a doufám, že budeš mít zítra pohodovější den a když bude chvilka, klidně zavolej, já tady budu. Měj se hezky, díky, ahoj.
1: Díky zatím, čau.
0: Ahoj, čau, čau. Od Michala a taky pro všechny unavené a vyčerpané posluchače Free Radia. David Guetta, Chris Willis, Love is Gone.
2: Buď s námi ve spojení ve dne i v noci. Staň se členem naší rádiové party. Stáhni si naši novou apku a vysílej s námi. Poslat vzkaz, hlasovku nebo nahlásit dopravní komplikace nebylo nikdy jednodušší. Spoj se s námi na jedno kliknutí. Právě teď. Apka Free Radio. Ke stažení na App Store a Google Play. Tak na co ještě čekáš?
3: No, tak kam o víkendu? Koupák, hory nebo něco nového?
4: Co třeba na delfíny?
3: Do zoo?
4: Kde pak? Na Summer Tech Days od BYD.
3: Myslíš ten nový Dolphin G s dojezdem přes 1000 kilometrů?
4: Přesně. A můžeš vyzkoušet i dalších 10 modelů od BYD. A díky financování 50 na 50 zaplatíš polovinu teď a zbytek až za rok se zvýhodněným úrokem.
5: Summer Tech Days od BYD. Více na byd.com.
6: Auto Pokorný. Prodej a servis vozů BYD. Navštivte nás v brněnské Olympii nebo na bydvbrně.cz.
7: Zpátečka Free Radio. Zpátečka Fríčka.

0: Box na Free Radio.
1: Největší porce muziky na přání se pomalu chýlí ke konci, závěr Freeboxu teď a tady připraven hlavně pro vás, pro naše milované posluchače Free Radia. No a teď tedy ještě jedna objednávka z telefonní linky. Kdo pak je tam? Halo, halo?
2: Karel, překrásný podvečer všem.
1: Karle, my tě vítáme, my tě zdravíme, hezký podvečer i tobě samozřejmě. No a teď prostor pro tvoji písničku. Co to bude?
2: Tiesto Una Velita.
1: Dáme si strejdu Tiesta, dobře. Skvělý výběr, takže Tiesto Una Velita. Pro koho bude tato skladba?
2: No pro tebe a pro všechny uši, které poslouchají a mají naladěno.
1: Přátelé, slyšeli jste slovo Karlovo. Pokud ladíte 107 FM, je to tak jako stejný závěr včera, předevčírem, předevčírem, ne, to vlastně ne, to byla neděle, nicméně na závěr Freeboxu vždy spolehlivý a věrný posluchačka a jeho výběr. Karle, já ti děkuju, ať se ti líbí Una Velita, ať to utíká, ať si kdekoliv a měj se krásně, ahoj.
2: Děkuji, měj se pěkně, hezký večer, ahoj.
1: Hezký večer všem, Karlovi i všem posluchačům na 107 FM. Tiesto, Una Velita.

Poslední hit na 107 FM vybírá Václav. Václav napsal krátký vzkaz. Lukášku, prosím, šlo by zahrát Metr Gym Esketimem, díky Václav. Ano, šlo. A dneska proběhl v jednom rozhovoru, bylo to sice mimo vysílání, mimo éter, ale v jednom rozhovoru padla taková vzpomínka na jednoho z mých oblíbenců a ten tady hrozně dlouho nezazněl, takže dneska bych to věnoval Robertovi. Na závěr Freeboxu Children a Robert Miles. Necelých 6 minut schází do 8 hodiny večerní, na závěr Freeboxu, tedy Children, Esketimem a taky Unavelita. Od mikrofonu a ze studia Free Radia se loučí Lukáš Bartl. Bylo to krásné odpoledne dneska, všem moc krát děkuji za spolupráci a taky za ty nápady, které jste posílali směrem k nám do studia Free Radia. Mějte se nádherně, laďte Free Radio, žijte naplno a zítra zase spolu tady na 107 FM. Čau. Free Radio. Free Radio. Free Radio. 107 FM.

0: čím si vylepšit neděli?
1: Pojď, vezmu tě na chvíli zpátky do devadesátek.
2: Jeli bo DJ Bobo? Nebo co bys řekl na Puffendor?
0: Teď už vím, jak na to. Pro ještě lepší den je tu retroparty s Markétou Hůčkovou.
2: Každou neděli si na Free Radio hrajeme od 17 do 20 to nejlepší z retra. Buď u toho.
3: Nastraš uši. Tahle novinka si zaslouží.

0: Baví tě řídit? Poznávat nové lidi a chci si vydělat i dobré peníze? Tak si Impuls hledá nové řidiče a řidičky. Záleží jen na tvém volném čase. Jezdíš, kdy se to hodí tobě. Ráno, večer nebo o víkendu. Nabízíme férové podmínky, moderní dispečink a podporu zkušeného týmu. Chceš sedět za volantem místo doma na gauči? Zavolej 14014 a přidej se k Taxi Impuls. Taxi Impuls. Nechej svůj čas vydělávat.
1: Free Radio 107 FM.

0: víte, co to znamená?
1: Ano! Free Radio bude opět hledat majitele ztracené 5000ové bankovky. Buďte na pozoru. A to už velmi brzy.
2: Dobrý energii. Dobrý energii. S tou nejlepší taneční muzikou. Free Radio 107 FM.

0: Nevíš, čím si vylepšit neděli?
1: Pojď, vezmu tě na chvíli zpátky do devadesátek.
2: Je-li bo DJ Bobo? Nebo co bys řekl na Pufendorf?
0: Už vím, jak na to. Pro ještě lepší den je tu retroparty s Markétou Hůčkovou.
2: Každou neděli si na Free Radio hrajeme od 17 do 20 to nejlepší z retra. Buď u toho.
3: Nastraš uši. Tahle novinka si zaslouží.

0: Nevíš, čím si vylepšit neděli?
1: Pojď, vezmu tě na chvíli zpátky do devadesátek.
2: Je-li bo DJ Bobo? Nebo co bys řekl na Pufendorf?
0: Už vím, jak na to. Pro ještě lepší den je tu retroparty s Markétou Hůčkovou.
2: Každou neděli si na Free Radio hrajeme od 17 do 20 to nejlepší z retra. Buď u toho.
3: Dobrý energii. Energii s tou nejlepší taneční muzikou. Free Radio 107 FM.

0: Free Radio. Hudební novinky. To, co právě letí.
1: Dominika Mirgová, Kali a Alan Murin. Dominika Mirgová, Kali a Alan Murin. Sony Fodera a Becky Hill. Sony Fodera a Becky Hill.
0: Free Radio. Kdy první u toho, co letí.

0: Tri Radio.
1: Either you're mine or you're not. Make

tvůj. Nech si ho zahrát od pondělí do čtvrtka po 17. hodině. Freebox Free Radio.

0: teď.
1: Tak kam to dneska bude? Do práce? Na schůzku? Nebo domů?
0: A víte, co je na tom nejlepší? S Taxi Impuls se vám každá tahle cesta může vrátit zpátky.
1: Za každou jízdu sbíráte body a ty jednoduše proměníte za kredit na další jízdy.
0: Takže čím víc jezdíte, tím míň platíte.
1: Stáhněte si aplikaci Taxi Impuls a ušetřete.
2: Free Radio. Free Radio. Free Radio. 107 FM.

0: dne i v noci.
1: Staň se členem naší rádiové party.
0: Stáhni si naši novou apku a vysílej s námi.
1: Poslat vzkaz, hlasovku
0: nebo nahlásit dopravní komplikace nebylo nikdy jednodušší.
1: Spoj se s námi na jedno kliknutí.
0: Právě teď.
1: Apka Free Radio.
0: Ke stažení na App Store a Google Play.
1: Tak na co ještě čekáš?

víte, co to znamená? Ano! Free Radio bude opět hledat majitele ztracené 5000ové bankovky. Buďte na pozoru. A to už velmi brzy.

0: Nevíš, čím si vylepšit neděli?
1: Pojď, vezmu tě na chvíli zpátky do devadesátek.
2: Je-li bo DJ Bobo? Nebo co bys řekl na Pufendor?
0: Teď už vím, jak na to. Pro ještě lepší den je tu retroparty s Markétou Hučkovou.
2: Každou neděli si na Free Radio hrajeme od 17 do 20 to nejlepší z retra. Buď u toho!

0: 94.2. Hey yo.
1: Free Radio 107 FM.